0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle je Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Posloucháte Klasik Praha.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Jsme Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 14. července. Doba si občas od hudebníků žádá, aby ke své tvorbě přibrali také občanské zaměstnání. U skladatele, kterého si připomeneme v dnešním ranním vysílání, bylo navíc spojené s péčí i o české uprchlíky. Více za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

dnešním ranním vysílání trochu víc přiblížíme osobnost anglického skladatele Geralda Finciho. Právě dnes napočítáme od jeho narození 125 let.

Slyšeli jsme hudbu Friedricha Guldy, čtvrtou část jeho koncertu pro violončelo a dechový orchestr. Solo měl Edgar Moreau, doprovázel soubor Le Forze Majeure pod vedením Rafaela Merlena. 9 minut po 7 hodině mám pro vás i předpověď počasí pro dnešní den. Očekáváme většinou velkou oblačnost během dne od západu, na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Kde přesně budou, lze ale jen těžko předpokládat, protože panuje nejistota vzhledem k nevýrazné cirkulaci způsobené stacionární výškovou tlakovou níží, jak nás poučují meteorologové. My ale jistotu máme v tom, co začne hrát za chvíli. Bude to Rapsodie pro orchestr España Emanuela Chabriera. A co bude hrát? Bude to vynikající soubor Orchestr Nacional de Lyon pod vedením Nicolaje Šepse z Nitra.

Slyšeli jsme rapsodii pro orchestr España Emmanuela Chabriera. Hrál orchestr Nacional de Lyon pod vedením Nikolaje Šepse-Znajdra. Dohrál v 7 hodin 16 minut a nás za chvíli čeká hudební téma z filmu Jurský park z roku 1993. Je to hudba Johna Williamse a my ji uslyšíme v podání Filharmoniku města Prahy. Ale až za chvíli. Ještě je tu důležitá informace, která se týká Pražského okruhu. Na D0 mezi 61. a půl tým kilometrem se stala nehoda. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Je to zhruba v oblasti Dolních Počernic. Tak buďte opatrní.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových. Jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Simon Preston nám dohrál z varhanní symfonie číslo 5 F moll Charlese Marie Widora nejznámější část tokátu. Za minutu bude 7:30 a budeme také poslouchat slavnou skladbu Ave Maria, na které se podíleli dva vynikající skladatelé, Johann Sebastian Bach, aniž by to tušil, a Charles Gounod, který to zcela jistě tušil, neboť doplnil Bachovu skladbu krásnou hlavní melodii. Nás ovšem dnes bude zajímat ještě další skladatel, a to Gerald Finzi, anglický skladatel, který se narodil před 125 lety a v září to bude 70 let, co bohužel odešel z tohoto světa. Ale za 55 let svého života zkomponoval mnoho krásných děl. Nejznámější je určitě kantáta Dies Natalis pro solový hlas a smyčcový orchestr, ale jsou zajímavé a velmi dobře poslouchatelné i jeho další skladby, třeba koncerty pro violončelo a klarinet.

podání Anne Sophie Mutter a Lamberta Orkise jsme slyšeli slavné Ave Maria Johanna Sebastiana Bacha a Charlese Gounoda. 7 hodin a 34 minut je čas právě nyní, kdy se ještě vracíme k Geraldu Fincimu, anglickému skladateli, který se narodil před 125 lety. I když pocházel z židovské rodiny, jeho skladby obsahují především křesťanské texty a zamiloval si především poezii Thomase Traherna a Thomase Hardyho, což se objevuje i v jeho nejslavnější skladbě Dies Natalis. Tam právě můžete slyšet slova poetické Thomase Traherna. Ale než k této skladbě došel, skládal ji na konci 30. let, tak bylo třeba, aby získal nějaké hudební vzdělání a to získával u soukromých učitelů. Tragicky na něj zapůsobila první světová válka, kdy ztratil prý na chvíli i vůli k životu. A to kvůli tomu, že během ní ztratil 3 své bratry. Ale naději nacházel právě v poezii. A výsledkem toho byla mimo jiné i skladba Dies Natalis. Mimochodem právě po první světové válce, kdy už se vzmáhal svými prvními skladbami a začínal se zapisovat do myslí nejenom posluchačů, ale také významných skladatelů, se seznámil s Gustavem Holstem, Arthurem Blissem nebo Ralphem Vaughan Williamsem, který mu dokázal najít i učitelské místo na Královské hudební akademii. Druhá světová válka, která přišla poté, znamenala pro Finciho jinou životní zkušenost. A o té si povíme po Furiantu z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

0: Dozněl Furian z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrál nám Clevelandský orchestr pod taktovkou Christopha von Dohnányi. 7 hodin 38 minut a poslední návrat k Geraldu Fincimu, anglickému skladateli, který během druhé světové války, kromě toho, že mohl komponovat, ale doba nebyla příznivá pro šťastné tóny, tak také se musel zapojit do občanského zaměstnání. Byl poslán k tomu, aby pracoval na ministerstvu válečné dopravy. A v rámci toho i z vlastní vůle začal ubytovávat ve svém domě německé a české uprchlíky, kteří uprchli ze střední Evropy kvůli fašismu. Po válce se konečně už mohl jako už známý mladý skladatel etablovat a byl čím dál tím více hranější, ale bohužel do toho v roce 1951 vpadla choroba, jedna z druhů rakoviny. V roce 1956 pak zemřel, ale naštěstí zanechal spoustu pěkných svých děl. Jak jste slyšeli, byl skladatelem především sborových skladeb, ale i některých instrumentálních. A jednu z nich teď uslyšíme. Bude to romance, kterou nám zahraje London Concertant the Chamber Ensemble.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla romance Geralda Finciho. Hrál nám London Concert and the Chamber Ensemble a dohrál v 7 hodin 48 minut. Nyní se zaposloucháme do hudby filmové, a to z animovaného snímku Příšerky SRO z roku 2001. Hudbu k němu zkomponoval Randy Newman a hrají nám Tom Scott, Andy Martin a Mike Lang.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

Keith Jarrett nám dohrál čtvrtou část svity pro klavír číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla v 7 hodin a 54 minut. My si ještě před 8 hodinou vyslechneme tvorbu modista Petroviče Musorgského a bude to ukázka z jeho obrázku z výstavy, ovšem v úpravě pro orchestr. Zaposlucháme se do 10. části Velké brány kyjevské. Hraje Vídeňská filharmonie pod taktovkou Gustava Dudamela.

0: dozněla desátá část tvorby Muserského, a to obrázky z výstavy. Slyšeli jsme Velkou bránu kyjevskou modista Petroviče Muserského v podání Vídeňské filharmonie pod vedením Gustava Dudamela. Je 8 hodin, to je čas pro první dnešní zprávy Rádia Klasik Praha a za chvíli pro další hudební tvorbu. Ta se rozezní hned po závěrečné znělce zpráv a bude od Johna Blaua. My se zaposloucháme do epilogu ze sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus Sing Sing Ye Muses.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hala, v níž byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela včera od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se působením a plamenu zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun. Hasiči ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4, později ho snížili na druhý. Odpoledne začali s rypadlem rozebírat zborcenou halu. Likvidace potrvá zřejmě do dnešního dopoledne. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Evropská unie je podle šéfky unijní diplomacie Kalasové docela blízko dohodě o 21. balíku protiruských sankcí. Shodli se ale na včerejším jednání ministrů zahraničí v Bruselu dosáhnout nepodařilo. Jednání budou pokračovat a v úterý se tématem budou opět zabývat velvyslanci členských zemí při Evropské unii. Součástí balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl již od 15. července zvýšit, takže unie nemá na mnoho času. U příležitosti 90. narozenin tibetského duchovního vůdce Dalaj Lamy vznikl nový celovečerní dokument, který právě promítají česká kina. Snímek nazvaný Dalaj Lama – Oceán moudrosti obsahuje záběry, které v letech 1991 až 2022 natočil William Poltikovič. Známý český dokumentarista zobrazuje výraznou duchovní osobnost a držitele Nobelovy ceny míru prostřednictvím méně očividných momentů, od veřejných vystoupení přes meditace až po neformální setkání. Dnes bude nad Českou republikou ráno a dopoledne, zejména v jeho východní polovině území, skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na jižní Moravě může být až 32, v tisíci metrech na horách bude kolem 21 stupňů. To je ze zpráv 8 vše, nyní už tvorba Johna Blaua.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme zpívat ansábl Correspondance pod vedením Sebastiana Dozem, a to z alba Perpetual Night z roku 2018. To bylo ve Francii v daném roce nejprodávanějším albem klasické hudby. A to i díky skladbám, které si tento soubor vybral na to, a to album. Od Johna Blaua jsme totiž měli možnost vychutnat anglický barokní krásný kousek, epilog ze sbírky vokálních skladeb Antition Anglicus. Teď už je 8 hodin a 7 minut, za chvíli pozdrav lásky Edwarda Elgara, předtím ale jedna dopravní nehoda, která ovlivňuje provoz na Barrandovském mostě, a to ve směru na Smíchov.

Dozněl pozdrav lásky Edvarda Elgara v podání Gautier Capucina, skvělého violončelisty a orchestru de Chambre de Paris pod taktovkou Douglase Boyda. 8 hodin, 10 minut a čas pro další pěknou skladbu. Tentokrát od Emmanuela Chabriera. Uslyšíme slovanský tanec z opery Králem proti své vůli v podání Symfonického orchestru Polského národního rozhlasu.

0: Slyšeli jsme hudbu Emanuela Chabriera, Slovanský tanec z opery Králem se proti své vůli nám hrál Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana. Dohrál minutu po čtvrt na devět. Nyní máme příležitost slyšet alespoň krátkou ukázku z opery Xerxes Georga Friedricha Händla. Ta měla premiéru v Královském divadle v Londýně 15. dubna roku 1738. A my uslyšíme, jak známou árii Ombra Mai Fu zaspívá René Fleming z 20. století. Orchestra of the Age of Enlightenment bude řídit Harry Bickett.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část klavírního koncertu číslo 5 S dur císařského od Ludvíka van Beethovena. Hrál nám Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Máme přesně 8:30 a budeme si moci zatančit jeden ze slovenských tanců. Zahraje jej cymbálovka Il Sonar Parlante pod vedením Vittoria Gielmiho a solo bude mít Stanislav Paluch.

Slyšeli jsme ukázku slovenského lidového tance pasteveckého a zbojnického, kterému se říká Hajduk. A nám ji hrála cymbálovka Il Sonar Parlante pod vedením Vittoria Gielmiho, solista byl Stanislav Palůch. A právě v jejich provedení můžete slyšet na našem rádiu také úpravy barokních skladeb v cymbálových úpravách. A to je velmi zajímavé k poslechu. Tentokrát ale zněla vyloženě melodie, která cymbálovce přísluší. 8 hodin 33 minut a přicházíme opět k klasice. Zaposloucháme se do hudby Joaquína Rodriga. Uslyšíme třetí část koncertu s Aranjuez solo, bude mít ovšem Vojtěch Spurný. To je vynikající čembalista a vy se tak zaposloucháte do aranžmá pro čembalo a orchestr, ne pro kytaru a orchestr.

0: Slyšeli jsme ukázku koncertu z Aranjuez v úpravě pro čembalo a orchestr. Třetí část nám zahrál Vojtěch Sporný a jeho Česká komorní filharmonie pod vedením Marka Šedivého. Po díle Joaquina Rodriga přichází na řadu píseň Giuseppe Giordaniho. Píseň slavná Caro mio ben. Zaspívá ji Joyce DiDonato, slavná americká mezzosopranistka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Joyce Didonato dospívala Carom Jobem píseň Giuseppe Giordaniho 2 minuty před 9:15. Nyní se zaposloucháme do předehry k opeře Únos ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme, jak takovou pěknou hudbu hraje Pražský komorní orchestr pod vedením Oldřicha Vlčka.

0: Klasik Praha.
1: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Ekokom.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kontejnery Siegl, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněla známá skladba Over the Rainbow, píseň, kterou jsme však slyšeli v instrumentální podobě. Tu nám zahrál Gauthier Capuçon a Bretaňský národní orchestr pod vedením dirigentky Johany Malingré. Nyní se vydáme do vesmíru, a to s orchestrální svitou planety Gustava Holsta. Uslyšíme třetí část, Merkur, okřídlený posel.

0: Slyšeli jsme Merkura okřídleného posla. Byla to třetí část orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Doufám, že vám hraje zase do karet vše, co je třeba pro dnešní den. Máme úterý 14. července a chvíli před 9. hodinou. Už za pár minut uslyšíte další hlas v našem vysílání, hlas Ivana Dlaska, dobře známý. A právě ten vás provede dopoledním blokem dnešního vysílání. Filip Sichra se loučí a přeje pěkné úterý.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Přeji vám krásné dopoledne ze smíchovského studia Rádia Klasik Praha. Moje jméno Ivan Lask a výjimečně jsem převzal dopolední službu na našem rádiu.

0: Letnou violu, klavír a smyčcový orchestr László Weinera. Hráli Kaspar Zender na fletnu, Milan Radič na violu a Eva Aruťuňan na klavír a s nimi kapela Istropolitána, kterou řídil fletnista Kaspar Zender.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: A už je tady pravidelná novinka týdne. V tomto týdnu si budeme poslouchat v tomto pořadu ukázku z nového alba, které demonstruje, že čembalo nemusí mluvit jen hlasem minulosti. Vynalézavé solové i koncertní skladby pro tento historický klávesový nástroj a jeho charakteristický drnkavý zvuk zkomponovali i mnozí skladatelé 20. století. Převážně to byli představitelé směru označovaného jako neoklasicismus. Této moderní literatuře pro čembalo se věnuje oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor na novém albu s názvem Harpsichord, které vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics. Na nahrávání si vybral odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, který je hybridem mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme dva čembalové koncerty s orchestrem, který je v tomto případě Orchestre National de Lille, instrumentačně nápaditý koncert Henrika Goreckého z roku 1980 a Poulenkův pastorální koncert Champêtre z 20. let. Pro stejnou solistku jako Poulenc, pro průkopníci moderního čembala Vandu Landovskou napsal svůj komorní čembalový koncert také Manuel de Falla. S komorním nástrojovým obsazením pak čembalo spojil i Jean France v koncertu z roku 1959. Tato koncertní díla jsou na nahrávce proložena solovými kusy, kratičkým úryvkem z Bartokova Mikrokosmu, jedním ze dvou emprompty Bohuslava Martinů, krátkou kompozicí současného autora Stefana Gasota a v závěru překvapivě zazní také ragtime Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Jako hudební ukázku uslyšíme teď část z komorního koncertu Jeana Francaise a na čembalo hraje Justin Taylor.

Jak jste právě teď zaznamenali, tak i o prázdninových měsících vám nabízíme novinky týdne. Tentokrát to byla novinka týdne z alba, kde hraje na čembalo Justin Taylor. Jako hudební ukázku jsme teď poslouchali část komorního koncertu Jeana Francéze. Na nahrávce najdete celou řadu podstatnějších skladeb, taky proložených různými drobnostmi, včetně třeba díla i našeho Bohuslava Martinu.

Italský hudební skladatel Muzio Clementi toho za svého života opravdu stihl hodně, protože byl nejenom skladatelem, klavíristou, učitelem, dirigentem, ale taky hudebním vydavatelem a dokonce i výrobcem klavíru. A právě od něho jsme si teď poslechli čtvrtou větu symfonie D-dur. Hrál orchestr The Philharmonia a řídil Francesco Davalos. A tady je předpověď počasí, když meteorologové sami přiznávají, že se velmi těžko předpovídá, kde budou bouřky, kde bude víc pršet, ale v každém případě, protože ty bouřky budou na některých místech téměř bez pohybu, tak mohou taky lokálně zvýšit srážkové úhrny. Takže bouřit bude, kde, to se neví přesně, ale nejvyšší teploty budou mezi 27 až 29 stupni Celsia. Počítejte případně i s nárazy větru kolem 90 km za hodinu. A teď taková drobnost od Nadi Boulanger. Ze tří kusů pro violončelo a klavír číslo 2 vybíráme jeden z nich, a to ten, který vám zahrají na violončelo Lidi Blajdorp a na klavír Tobias Borsbohm.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného pláta zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

A to byla ještě jedna drobná skladba, první věta Allegro sonáty číslo 2 D-dur Henryho Purcella a hrála slavná trumpetistka Alison Balsom spolu se svým vlastním souborem. Za to teď bude rozsáhlejší dílo, my se přeneseme do roku 2017, kdy se konal festival Dvořákova Praha v tom roce a v Rudolfinu natočil soubor Musica Florea pod vedením Marka Štrincla symfonii číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka a my uvedeme úvod tohoto díla. Hezký poslech.

Soubor muzika Florea, který vedl Marek Štrincl, vám teď zahrál Adagio Allegro Molto, tedy první větu novosvětské symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Co nás ještě v této hodině čeká? Třeba i drobnost slavné preludium z díla Te Deum Marka Antoana Charpentiera, či snění Claude Debussyho, anebo sonáta pro housle a klavír A-dur Cezara Franka. A teď se rozezní svatební pochod z opery Lohengrin Richarda Wagnera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Colin Davis a zpívá sbor Bavorského rozhlasu.

0: Jakub Fischer na housle a Marek Šedivý na klavír vám zahráli Allegretto poco mosso ze sonáty pro housle a klavír a dur Cezára Franka.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ladíte Klasik Praha.

Populární preludium z díla Te Deum Marca Antoana Charpentiera hrál soubor Les Arts Florissants a řídil ho William Christie. Poslední skladbou této hodiny je snění Claude Debussyho. A zahrají ho dva umělci, kteří spolu často spolupracují nejenom na nahrávkách, ale i na jevišti. Hobojista Willem Weverka a harfistka Kateřina Englichová.

0: Skladbu Snění Claude Debussyho zahráli na hoboj Willem Weverka a na harfu Kateřina Englichová. Teď je přesně 10 hodin, je úterý 14. července a program té následující hodiny hned po znělce zahájíme závěrečnou větou symfonie číslo 5 cis-moll Gustava Mahlera.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Skončilo rondo finále symfonie číslo 5 smol Gustava Mahlera. Minnesotský orchestr dirigoval Osmo Wenske. Už brzy začne 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu letní slavnosti staré hudby už ve čtvrtek 16. července, tedy za dva dny v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství, bude právě patřit české premiéře, to slavnostní zahájení, předního londýnského vokálního souboru style Antico. Programu s názvem Legende Sanctorum 12členný soubor oživí repertoár z per anglických, franko-vlámských, italských a španělských velikánů renesanční polyfonie. Můžete se přijít podívat zahájení 27. ročníku tohoto festivalu ve čtvrtek 16. července a bližší informace najdete na našich webových stránkách. My budeme teď taky hrát starou hudbu, ale to hudbu barokní v tomto případě. Autorem je André Campra, který žil v letech 1660 až 1744. A z jeho pera teď uslyšíme část Domine Jesu Christe, jeho Mes de Requiem. Účinkovat budou Samuel Bowden tenor, Zachary Wilder tenor, Viktor Sikár bariton a s nimi Le Concert d'Astrée řídí Emmanuel Aime.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
8: Nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone, burlone, burlone.

A zase tady budu jmenovat několik jmen pěvců, kteří vystoupili v opeře Falstaff Giuseppe Verdiho ve finále tohoto díla. Byli jimi baritonista Bryn Terwel, ten zpíval Sira Johna Falstaffa, a dále panem Fordem byl Thomas Hampson, baritonista, a dále účinkovali Adriane Piečonka jako Alice Ford, sopranistka Dorothea Rešman jako Naneta a další. Berlínskou filharmonii řídil Claudio Abbado a spoluúčinkoval berlínský rozhlasový sbor, který vedl Simon Halsey. Tak tolik opera Falstaff, teď se zaměříme na dílo Karla Nielsena a na část čtvrtou jeho dechového kvintetu.

Tento dechový kvintet napsal dánský skladatel Carl Nielsen a my jsme slyšeli téma a variace v provedení souboru Belfiato Quintet. A na řadě je telefonická soutěž přes číslo 739 987 987. Bude o dvě vstupenky a časem se dostanu k tomu, na co konkrétně, na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov na 31. července. V letošním ročníku tohoto festivalu probíhá také masterclass Lukáše Vondráčka, významného klavíristy, kterého znáte i z našeho vysílání Rádia Klasik Praha, a jsou to letní interpretační kurzy v Českém Krumlově. No a v rámci těchto kurzů pak vybraní studenti vystoupí na koncertě, na který už jsou ty vstupenky, o kterých jsem hovořil, na 31. července. Ten koncert se jmenuje Mladí talenti. Hrát na nich budou tedy oni, vybraní studenti letních interpretačních kurzů v Českém Krumlově, klavírista Jan Klánský a jeho Česká filharmonie, kterou bude řídit Jan Talich. V druhé části koncertu, první bude zasvěcená o něm studentům, bude znít od Frederika Chopina klavírní koncert číslo 2F mol opus 21. A teď už bude následovat moje soutěžní otázka. Říkal jsem, že v zámecké jízdárně 31. července v 19.30 bude hrát také Jihočeská filharmonie s dirigentem Janem Talichem. Jeho otec byl taky významný houslista, taky violista Jan Talich, ale měl právě Jan Talich ještě významného prastrýce českého dirigenta, jehož osudy jsou spjaty především s Českou filharmonií a Národním divadlem. Víte, jak se jmenoval tento Talich, tedy prastrýc Jana Talicha, křestním jménem? Můžete volat 739 987 987 a získáte dvě vstupenky do Českého Krumlova na mladé talenty.

0: A už známe samozřejmě správnou odpověď během té doby, co Idyl Biré na klavír hrála polonézu a dur Friderika Chopina. Chopinovo dílo zazní také na onom koncertu 31. července v Českém Krumlově v Zámecké jízdárně a výhercem se stává pan Jan, který správně zavolal odpověď jako první na soutěžní otázku, že totiž dirigent a prastrýc Jana Talicha mladšího se jmenoval křestním jménem Václav, tedy Václav Talich. Tím už je teď po soutěži, ale já vám mohu slíbit, že odpoledne bude ještě jedna telefonická soutěž. To už tady u mikrofonu bude můj kolega Stanislav Předota. Zatím jsem tu já a pokračujeme v hudebním programu už za chvíli operou Faust Charlese Gounoda.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Arii Fausta ze třetího dějství opery Faust Charles Gounoda zpíval Petr Nekoranec a hrála Česká filharmonie, kterou řídil Christopher Franklin. A je tu poslední skladba v této hodině, v ní jsme i soutěžili, a bude to Allegro koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D dur. Napsala skladatelka, varhanice a pedagožka, která se jmenovala Florence Beatrice Price.

0: Žena afroamerického původu, totiž skladatelka Florence Beatrice Price, která zemřela v roce 1953, se předtím prosadila jako autorka orchestrální hudby a z její opera vzešlo na 300 skladeb. Toto bylo Allegro koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D dur. Janáčkovou filharmonii Ostrava řídil Ryan Cockerham a na housle hrála americká houslistka Ergene Kang. A teď už je krátce po 11. hodině úterý 14. července.
1: Tohle je Klasik Praha.

Klavírista Daniel Trifonov zahrál číslo 1 ze 3 fuk pro klavír Dmitrije Šostakoviče. Začal program předpolednem na rádiu Klasik Praha. Za chvíli uslyšíme předéru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní také sonáta S-dur pro klarinet a klavír Johannesa Brahmse a nebo od Claudia Monteverdiho z 8. knihy Madrigalů další milostné písně Něžný lukostřelec, tak zní název toho díla. Ale to až později, teď hudba Mozartova. Hezký čas předpolednem vám přeje Ivan Lask.

Pražský komorní orchestr řídil Oldřich Vlček, poslouchali jsme přederu k opeře Don Giovanni, Wolfganga Amadea Mozarta. Pokud se týká dnešního počasí, tak se ještě to počasí nerozhodlo, zda opravdu přinese do Prahy bouřku nebo déšť, protože se to očekává, ale není jisté, na kterých místech bouřky vůbec budou. Takže dnes by měly být nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Meteorologové očekávají větší oblačnost a od západu tedy na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, v což teda nedoufáme v Praze a věříme, že se tak nestane.

Před zámeckou branou, tak se jmenuje tato část hudby ke stejnojmenému dramatu Maurice Maeterlinck Pelléas a Melisandre od Jeana Sibelia. Českou filharmonii řídil Serge Bodot. V našem vysílání je zastoupena i komorní tvorba. Igor František na klarinet a Martin Kasík na klavír. Teď zahrají Allegro sonáty S-dur pro tyto nástroje od Johannesa Brahmse.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

To už byla ukázka filmové hudby, hlavní téma z filmu Madisonské mosty Lennyho Niehausa a zahrál studiový orchestr ukázku z tohoto filmu z roku 1995. Pokud si třeba chystáte do Českého Krumlova na Českokrumlovský hudební festival, tak můžete už od zítřka tam taky navštívit v galerii Port 1560 v Českém Krumlově výstavu Cesta za světlem. Expozice mapuje vývoj francouzské krajinomalby v letech 1850 až 1930, období, kdy se z tradičního zobrazování přírody postupně rodilo moderní umění. Setkáte se tady s celou řadou děl významných osobností, jako jsou Corot, Courbet, Pissarro a další. Tak to je v Českém Krumlově. Od 15. července výstava tam potrvá až do 18. října a více informací si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Kathior Eben, toto francouzské smyčcové kvarteto se zaměřuje taky na crossover, jazz, ale hrají i klasiku, znáte z vysílání Rádia Klasik Praha. A v úpravě pro smyčcové kvarteto teď zazněla skladba Milestones, kterou napsal Miles Davis. No a jsme zase u staré hudby, Claudia Monteverdiho v tomto případě, který napsal 9 knih madrigalů. A my si pustíme z 8. knihy madrigalů další milostné písně Něžný lukostřelec.

Z osmé knihy madrigalu Claudia Monteverdiho byla tato část s názvem Další milostné písně Něžný lukostřelec. Účinkoval soubor Concerto Italiano, který vede Rinaldo Alessandrini. Teď hudba česká od Josefa Bouslava Ferstra. Uslyšíme Allegro non troppo, koncertu pro violončelo a orchestr.

0: Třetí větu Allegro Manon Tropo koncertu pro violončelo a orchestr Josefa Bohuslava Förstera zahrál Jiří Barta na violončelo a Jakub Hruša řídil Pražskou komorní filharmonii.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Etude Tableau Sergeje Rachmaninova zahrál klavírista Marek Kozák. A hudbu Sergeje Rachmaninova, jeho klavírní tvorbu, budete poslouchat i v dnešním koncertu bez smokingu od 20. hodiny, kdy vám ovšem bude skladby tohoto autora hrát Daniil Trifonov.

0: Přesně v poledne 14. července skončilo Allegretto Scherzando symfonie číslo 8 F-dur Ludwiga van Beethovena. Chicago Symphony Orchestra řídil Georg Scholty. Za chviličku zaspívá Magdalena Kožená. Ale předtím se s vámi já, Ivan Dlask, rozloučím, popřeji vám krásné odpoledne, pokud možno bez prudkých bouřek venku, a taky samozřejmě příjemný poslech dalšího programu, kterým vás bude už za chvíli provázet můj kolega Stanislav Předota. Ještě jednou hezké odpoledne.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Milí posluchači stanice Klasik Praha, zdraví vás Stanislav Předota. Dnes je úterý 14. července, 9 minut po 12. hodině. A my jsme naše popolední vysílání zahájili krásnou skladbou skladatelky Barbary Strozzi, kterou nám zaspívala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Doprovázel ji soubor Private Music, který řídil Pierre Pitzel. Na stanici Klasik Praha pro vás samozřejmě mám připravenou spoustu krásné hudby a na dnešní odpoledne také budeme soutěžit. A sice mám tu dvě volné vstupenky na jeden z koncertů festivalu Krumlov. Takže na to se zatím budeme těšit, protože teď je tu Franz Schubert a jeho smyčcový kvintet C-dur, z něhož zazní třetí věta z Scherzo.

0: Vyslechli jsme dramatické skerco, třetí větu ze smyčcového kvintetu C-dur od France Schuberta. Hrál nám soubor Pavel Haas, kvartet, jmenovitě houslisté Veronika Jarůšková a Marek Cvíbel, violista Pavel Nikl a violončelista Petr Jarůšek a s kvartetem ještě jako host spolupracoval violončelista Danilo Ishizaka. Následuje pozvánka k poslechu pořadu Hudba podle kalendáře, který budeme vysílat v pátek od 19 hodin. A potom si poslechneme hudbu Johna Williamse k filmu E.T. Mimozemšťan.
1: Klasik Praha.
2: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

hudbu Johna Williamse k filmu E.T. Mimozemšťan nám zahrál Hollywood Bowl Orchestra, který dirigoval John Mosery. A teď je to hudba francouzského impresionismu, skladatel Claude Debussy a jeho violončelová sonáta. Poslechneme si prvou část, která je nadepsána prolog, a hrát nám budou čelista Kian Soltani a klavírista Daniel Barnboim.

Kian Soltány a Daniel Barenboim zahráli úvodní část ze sonáty od Claude Debussyho. Od Georga Friedricha Händla teď zazní část z hudby ke hře Alchymista.

handlovou hru, promiňte, handlovou hudbu ke hře Alchymista nám zahrál komorní orchestr Akademie staré hudby, který dirigoval Christopher Hogwood. Před námi jsou teď skladatelé Leonard Bernstein, Arthur Honegger a Camille Saint-Saëns. Od Bernsteina zazní část Amerika z jeho slavného muzikálu West Side Story.

Soubor The Canadian Brass, tedy kanadské žestě, zahrál část Amerika z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina. Skladatel Arthur Honegger je právem považován za skladatele francouzského. Ve Francii se narodil, podstatnou část života prožil v Paříži. Nicméně možná je dobré zmínit zajímavost, že původem byl Arthur Honegger Švýcarem po svých rodičích. My si teď od tohoto vynikajícího autora poslechneme jeho skladbu Letní pastorále.

0: To byla impresionismem ovlivněná skladba Artura Onegra s názvem Letní pastorále. Hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Vladimír Válek. A po této delší skladbě nás teď naopak čeká skladba doslova miniaturní. Poslechneme si část z Kameněliny z Karnevalu zvířat od Camille Saint-Saënse.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Část Skameněliny z cyklu Karneval zvířat od Saint-Saense zahrála klavíristka Marta Archerič společně s Akademií svaté Cecílie řízenou Antoniem Papánem. Od Josefa Suka si teď poslechneme jeho ranou studentskou skladbu s opusovým číslem 1. Jedná se o klavírní kvarteto a mol a poslechneme si prvou větu.

0: Klavírní kvarteto Josefa Suka předneslo prvou větu Allegro appassionato z klavírního kvartetu A-moll opus 1 od skladatele Josefa Suka. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 14. července a přesně teď je 13.00. Jsou tu další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Kvůli tvrzení premiéra Andreje Babiše, že už vyřešil svůj střet zájmů, odblokoval státní zemědělský intervenční fond holdingu Agrofert miliardové dotace. Navíc, a to navzdory soudním verdiktům, odmítl vymáhat větší část ze zhruba 7 miliard, které Agrofert obdržel v době, kdy seděl Babiš ve vládě naposledy. Politici a úředníci podepsaní pod miliardami pro Agrofert se ovšem nyní dostali pod drobnohled evropských žalobců, s nimiž musí česká policie spolupracovat. Evropská pověřená žalobkyně Daniela Bártíková k tomu napsala: po řádném ověření informací jsem vydala rozhodnutí o zahájení trestního řízení. Prověřováním jsem pověřila Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Jiný pohled na situaci české delegace na setkání NATO v Ankaře nabídl slovenský prezident Peter Pellegrini. Podle něho ostatní lídři nechápali, jak je možné, že vedoucím delegace je premiér a ne prezident. Složení české delegace vyvolalo rozruch a skutečně se stalo předmětem různých vtipů a poznámek od ostatních lídrů, řekl Pellegrini a dále poznamenal: nemyslím si, že bychom měli přebírat model České republiky, kde se vláda rozhodla změnit dlouholeté tradice, které fungují už 30 let. U nás to funguje dobře a na Slovensku mezi prezidentem a vládou na podobných summitech nikdy žádný problém nevznikl. Na slavnostním zahájení 27. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby tento čtvrtek 16. července vystoupí v Emauzích v Praze přední londýnský vokální soubor Stile Antico. V programu s názvem Legende Sanctorum oživí repertoár z díla francouzských, frankovlámských, italských a španělských skladatelů renesanční polyfonie. Soubor Stile Antico patří mezi nejinovativnější vokální uskupení v oblasti staré hudby a jeho nahrávky figurují v žebříčcích nejprodávanějších hudebních alb. Detailní program festivalu Letní slavnosti staré hudby najdete na webové stránce letníslavnosti.cz. Dnes máme typický teplý letní den, ovšem postupně se během dne na většině území objeví přehánky nebo bouřky, a to ojediněle i velmi silné. Na jihovýchodě a východě Moravy a na východě Slezska budou přehánky a bouřky až později odpoledne a večer. Dnešní nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 33 stupňů. Slabý, proměnlivý až mírný vítr v bouřkách pochopitelně zesílí. Ještě upozornění meteorologů: bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm a kroupami kolem 2 cm. Nárazy větru mohou výjimečně dosahovat rychlosti až kolem 70 km za hodinu.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Vyslechli jsme část v kostele, první větu ze svity zvané Slovácká od Vítězslava Nováka. Hrála Pražská komorní filharmonie, kterou dirigoval Jiří Bělohlávek. Svou operu Oberon skládal Karl Maria von Weber podle Shakespeareova námětu a komponoval ji na objednávku londýnské opery Covent Garden. Tam měla také svou premiéru v roce 1826. Vzhledem k tomu, že objednávka přišla z Anglie, bylo libretto pochopitelně na anglický text. Jednu z árií z opery Oberon nám teď zaspívá tenorista Jonas Kaufmann.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Tenorista Jonas Kaufmann zaspíval árii z opery Oberon od Karl Marie von Webera. Doprovázel ho orchestr revoluční a romantický, který dirigoval John Eliot Gardiner. Johannes Brahms je autorem celkem 4 symfonií. Nejkratší z nich je symfonie číslo 3 F-dur, která celá se 4 větami trvá zhruba 35 až 40 minut. Brahms ji napsal v roce 1883 a ještě v témže roce ji premiéroval Vídeňský filharmonický orchestr. My si teď v podání Labské filharmonie poslechneme ze třetí Brahmsovy symfonie třetí větu. Poco allegretto.

0: Lapská filharmonie s dirigentem Thomasem Hengelbrockem zahrála třetí větu ze třetí symfonie F-dur od Johannesa Brahmse. Hned v zápětí tu máme dalšího německého skladatele, tentokrát ale z období baroka. Je to velice pilný a kreativní Georg Philipp Telemann. Trumpetistka Alison Bolzom nám zahraje část z jeho koncertu pro trubku.
1: Klasik Praha.
2: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adama Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Ladíte Klasik Praha.

trumpetistka Alison Bolsom, The Bolsom Ensemble a druhá věta z Telemannova koncertu. Skladatel Vincent Dandy, celým jménem Paul Marie Theodore Vincent Dandy, pocházel ze starobylé francouzské aristokratické rodiny. Kromě toho, že byl zajímavým skladatelem, tak byl také pedagogem a i jeho pedagogické působení bylo velice významné. Mezi jeho žáky patřili například Albert Roussel, Arthur Honegger, Darius Milhaud nebo třeba také Američan Cole Porter. My si nyní od Dandyho poslechneme jeho symfonické variace, někdy také označované jako symfonickou báseň, s názvem Istar. Autor ji napsal v roce 1896.

Poslouchali jsme symfonickou báseň Istar od skladatele Vincenta Dandyho. Hrál Orchestre National de Lyon a dirigoval Nikolaj Szeps-Znajder. Autorem další skladby je Američan William Kroll. Žil mezi lety 1901 až 1980 a kromě toho, že komponoval, tak byl také známým houslistou. Mezi jeho nejznámější skladby patří skladba Banjo a housle, která ovšem ku podivu a paradoxně s ohledem na název je napsaná pro housle a klavír.

Hudbu Williama Crawla nám zahráli houslista Ivan Ženatý a klavírista Milan Langer. Následuje árie z opery Bohéma od Giacoma Pucciniho. Poslechneme si árii Colina ze 4. jednání a zaspívá nám ji basista Luděk Vele.

0: basista Luděk Vele a árie z Pucciniho opery Bohéma. Pěvce doprovázela komorní filharmonie Pardubice, kterou dirigoval František Preissler. Následuje další operní ukázka, tentokrát ale instrumentální, bude z opery Nikolaje Rimského-Korsákova a jedná se o slavný Let čmeláka.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tohle je Klasik Praha.

Nikolaj Rimský-Korsakov, opera Pohádka o caru Saltánovi a instrumentální část této opery Let čmeláka. V úpravě nám tuto melodii zahráli houslista Isaac Perlman a klavírista Samuel Sanders. Mezi nejpopulárnější a nejhranější skladby Maxe Brucha patří jeho skladba Kol Nidrej. Max Bruch jako téma využil starou židovskou píseň. My si nyní poslechneme Kol Nidrej s violončelistkou Camille Thomas.

0: Violončelistka Camille Thomas, doprovázená bruselskou filharmonií a dirigentem Mathieu Herzogem, zahrála skladbu Kol Nidrej od Maxe Brucha. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 14. července, minuta po 14. hodině. V našem vysílání na stanici Klasik Praha teď pokračujeme Valčíkovou druhou větou z Dvořákovy serenády E-dur.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Druhou valčíkovou větu ze serenády E-dur od Antonína Dvořáka zahrál Philharmonia Orchestra, dirigoval Christoph Warren Green.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V novince týdne vám tentokrát chceme představit CDčko, které nedávno vyšlo na labelu Alpha Classics a které natočil čembalista Justin Taylor. Čembalo je nástroj, bez kterého se v baroku a klasicismu neobešla téměř žádná skladba. Nicméně

si pro nahrávání vybral nástroj ze 70. let minulého století. Je to jakýsi hybrid mezi historickými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. V některých skladbách také Justina Taylora doprovází Orchestre National de Lille s dirigentkou Chloé Dufresne. Na albu najdeme čembalové koncerty od Jeana Francese, Henrika Gureckého, Francise Pulenka a Manuela de Falli. A tyto koncerty pro čembalo jsou ještě prokládány drobnějšími solovými skladbičkami, jejichž autory jsou Béla Bartók, Stefan Gassot, Bohuslav Martinů a Scott Joplin. My si teď z tohoto velice zajímavého alba poslechneme část komorního koncertu Jeana Francese. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Čembalista Justin Taylor zahrál část komorního koncertu od Jeana Francaise. Byla to ukázka z úplně nového CDčka s názvem Clavsen 20, které vyšlo u vydavatelství Alpha Classics. Na tomto albu, kromě Francaisovy hudby, najdeme ještě koncerty od Henrika Gureckého, Francise Poulenca a Manuela de Falli. Od Karla Orfa teď zazní část z jeho scénické kantáty Carmina Burana.

To byla část z Carmíny Burany od Karla Orffa, na které se podílela řada interpretů. Za prvé symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Gaetánem Delogu, pak baritonista Ivan Kusnier a Kühnův smíšený sbor řízený Pavlem Kühnem společně se sborem Bambini di Praga pod vedením Bohumila Kulínského. Letní idylu nám teď nabízí druhá věta z koncertu Léto od Antonia Vivaldiho.

0: Skladba, která by v podstatě mohla ilustrovat dnešní předpověď počasí. Napjaté ticho před bouří v létě. Doufejme, že ty dnešní bouřky nenapáchají mnoho škod. Druhou větu z koncertu Léto od Vivaldiho nám zahrál mandolinista Avi Avital, doprovázel Venice Baroque Orchestra. Následuje pozvánka k poslechu dílu Švédského stolu, který budeme moci poslouchat v neděli 19. července od 19 hodin. Potom svatební veselí v Trollhaugenu od Edvarda Grieka a hned po něm už nastane čas, kdybychom se měli zabývat dnešní odpolední soutěží.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových, jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Klavíristka Alice Sara Ott zahrála hudbu Edvarda Hagerupa Grieg'a, jeho skladbu Svatební veselí v Trolldaugenu. Pro vás, posluchače stanice Klasik Praha, tu mám připravený dárek od festivalu Krumlov. Tento dárek je, jak samozřejmě už tušíte, jsou dvě volné vstupenky na jeden z koncertů. Jedná se o koncert s názvem Mladí talenti, který se uskuteční 31. července, tedy v pátek, od 7:30 večer v zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Na tomto koncertu vystoupí mladá nadějná generace hudebníků. Představí se čtyři vybraní účastníci letních interpretačních kurzů v Českém Krumlově, kteří společně vystoupí s Jihočeskou filharmonií pod taktovkou Jana Talicha. První polovina koncertu nabídne právě vystoupení těchto čtyř mladých hudebních talentů. Ve druhé polovině koncertu potom Jihočeská filharmonie doprovodí jednoho z významných českých klavíristů Ivana Klánského, který přednese klavírní koncert číslo 2 F moll opus 21 od Frederika Chopina. Jak už jsem řekl, mám tu pro vás dvě volné vstupenky, o ty budeme soutěžit zhruba za půl hodiny.

Flétnistka Maria Bania zahrála úvodní andante z koncertu A-dur, jehož autorem je Johann Adolf Scheibe. Doprovázel orchestr koncerto k Kodaň, který dirigoval Andrew Menzi. Rakouský skladatel, dirigent a pedagog Alexander von Zemlinský je zároveň součástí také českých dějin hudby. A to především díky svému 16-letému působení jako dirigent v pražském německém divadle, které sídlilo v budově dnešní státní opery. My si od Alexandra von Zemlinského teď poslechneme skerco, druhou větu z jeho symfonie B-dur.

Skerco ze symfonie B-dur od Alexandra von Zemlinského zahrála Slovenská filharmonie, dirigoval Edgar Seipenbusch. Od Dmitrije Šostakoviče nyní zazní jedna z jeho tří fug pro klavír. Hrát nám bude Daniil Trifonov.

0: Jednu z fug od Dmitrije Šostakoviče zahrál Daniil Trifonov. Autorem další skladby je Johann Ludwig Bach. Je to vzdálený bratranec známějšího Johanna Sebastiana Bacha, který žil mezi lety 1677 až 1731. My si poslechneme část z jeho kantáty Den du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Možno přeložit jako neboť ty mou duši nenecháš v pekle.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Duet z kantáty od skladatele Johanna Ludviga Bacha zaspívali sopranistka Karen Tini a kontratenorista William Shelton. Doprovázel soubor Capella Solercia, který řídí dirigentka Johanna Soler. Následuje koncert pro housle, klavír a orchestr od Bohuslava Martinů. Martinů tento koncert napsal v roce 1953 v New Yorku. Půlhodinový koncert má celkem tři části. My si teď poslechneme část druhou, Adagio. Jako solisté se představí houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera.

0: Houslista Josef Špaček, klavírista Miroslav Sekera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Ti nám zahráli druhou větu Adagio z koncertu od Bohuslava Martinů. Následuje část Kyrie eleison, pane, smiluj se, z misi circuncisionis, tedy zemše na svátek obřezání páně, která se slavila 1. ledna od skladatele Jana Dismase Zelenky. A až si tuto skladbu poslechneme, přijde na řadu dnešní rozhlasová soutěž o dvě volné vstupenky na jeden z koncertů Krumlovského mezinárodního hudebního festivalu. Tento koncert se uskuteční 31. července v pátek od 7:30 v zámecké jízdárně. A pokud chcete úspěšně odpovědět na soutěžní otázku, pak vám doporučuji, abyste navštívili webové stránky s adresou www.festivalkrumlov.cz a našli si tam zmíněný koncert 31. července.
1: Ladíte Klasik Praha.

Úvodní část Kyrie Eleison z misi Circumcisionis od Jana Dismase Zelenky zazněla v nahrávce solistů, sboru a orchestru Ensemble Inegal. Jehož uměleckým vedoucím a dirigentem je Adam Viktora. A teď přišel čas pro rozhlasovou soutěž. Ještě než se dáme do soutěžení, tak je potřeba seznámit se s pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. Prosím, dle těchto pravidel, aby se nezúčastňovali ti, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Potom chci ještě předeslat, že vstupenky jsme od festivalu Krumlov dostali elektronické podobě, takže vítězi je můžeme zaslat e-mailem. Soutěžit teď budeme o dvě volné vstupenky na koncert s názvem Mladí talenti, který se v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Krumlov uskuteční v pátek 31. července od 7:30 večer v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Na tomto koncertu v prvé polovině vystoupí 4 talenty, vybraní účastníci letních interpretačních kurzů v Českém Krumlově, kteří vystoupí společně s Jihočeskou filharmonií pod taktovkou Jana Talicha. Ve druhé polovině potom Jihočeská filharmonie s Janem Talichem doprovodí jednoho skvělého českého klavíristu, a to v klavírním koncertu číslo 2 F-moll opus 21 od Frederika Chopina. A samozřejmě předpokládám, že jste zvědaví na soutěžní otázku, a soutěžní otázkou bude to, co jsem v programu teď zatajil, a to jméno onoho vynikajícího českého klavíristy, který přednese Chopinův druhý klavírní koncert. Detaily najdete na webu festivalu Krumlov s adresou www.festivalkrumlov.cz. A až zjistíte jméno klavíristy, který druhý Chopinův koncert přednese, pak můžete zavolat na telefon 739 987 987.

Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinerem zahrála dva tance ze svity z dob Holbergových od Edvarda Hagerupa Grieg'a. A během této skladby probíhala soutěž, já už tu mám výherkyni. Jako první se do studia ke mně se správnou odpovědí dovolala paní Karolína, která věděla, že solistou v Chopinově druhém klavírním koncertu F-moll na festivalovém koncertu v Krumlově je Ivan Klánský. Díky správné odpovědi získala paní Karolína dvě volné vstupenky na koncert Mladí talenti a Klánský se Chopinem, který se uskuteční 31. července od 7:30 v Českokrumlovské zámecké jízdárně. Paní Karolíně samozřejmě k výhře gratuluji a co se týká vás ostatních, tak samozřejmě Krumlovský festival nabízí řadu velice zajímavých koncertů. Pokud by vás zajímal právě tento koncert Mladí talenti, tak tu mám pro vás ještě upozornění, že tento koncert je zároveň součástí balíčku třetí festivalový víkend. Takže pokud si tento balíček zakoupíte, tak dostanete vstupenky nejen na koncert Mladí talenti, ale ještě na sobotní koncert Kingdom Come a nedělní koncert chlapeckého sboru od svatého Floriana. Více detailů se pochopitelně najdete na festivalových webových stránkách s adresou www.festivalkrumlov.cz. A teď už tu máme Antonína Dvořáka a jeho slovanské tance, zazní část Srbské kolo.

Tanec Srbské kolo z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka zazněl v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem. Opereta Paganini od France Lehára měla premiéru v roce 1925. My si nyní z této operety poslechneme jednu z árií, zaspívá nám ji tenorista Piotr Bečala.

Tenorista Piotr Bečala přednesl árii z operety Paganini od France Lehára. Doprovázel Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dirigoval Lukáš Borovič. Před námi je teď hudba Johanna Sebastiana Bacha. Zazní pravá věta Viváče z jeho krásného dvojkoncertu D-moll. Solisty jsou houslisté Giuliano Carmignola a Mayumi Hirasaki.

0: Prvou větu z koncertu D-moll od Johanna Sebastiana Bacha zahráli Giuliano Carmignola a Mayumi Hirasaki. Oba houslisty doprovázel soubor Concerto Köln. Teď tu mám pro vás pozvánku k poslechu hudby v miléniu, kterou si budete moci poslechnout dnes večer od 19 hodin. A pak nás čeká hudba z filmu Sugarlandský Express. Ten byl natočen v roce 1974. S největší pravděpodobností jste tento film asi neviděli. Velice pozoruhodnou hlavní ženskou roli v něm stvárnila slavná Goldie Hawn. A jinak je tento film spíš zajímavý tím, že se jedná o vůbec první celovečerní film slavného režiséra Stevena Spielberga. My si z filmu Sugarlandský Express teď poslechneme hudbu, kterou napsal John Williams.
1: Klasik Praha.
2: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Flétnistka Sara Andon a klavíristka Simone Pedroni zahráli úpravu hudby Johna Williamse k filmu Sugarlandský Express z roku 1974. Rád bych vám teď nabídnul rozhovor, který pořídila má kolegyně Martina Klausová. Do studia pozvala historika Jaroslava Čechuru a povídat si spolu budou o jeho úplně nejnovější knížce, která vyšla v nakladatelství Vyšehrad.
1: Milí posluchači, v polovině dubna byl hostem ve studiu stanice Klasik pan profesor doktor Jaroslav Čechura, který se zabývá hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Je to tedy historik, který se zabývá mnoha tématy a my jsme tehdy hovořili o postavě Krištofa Aloise Lautnera, který byl významnou osobností při severomoravských čarodějnických procesech. A pan profesor Jaroslav Čechura právě v polovině jara, řekněme, vydal u nakladatelství Vyšehrad knihu, která se zabývala osobností Lautnera a ta knížka měla podtitul Duchovní mezi čarodějnicemi. No a my se teď scházíme uprostřed léta s panem profesorem znovu v našem studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože vy u nakladatelství Vyšehrad chystáte další publikaci a ta se má věnovat osobnosti, která na rozdíl od Lautnera je známá snad všem Čechům, počínaje školou povinnými dětmi až po nás dospělé, protože se jménem přední české spisovatelky Boženy Němcové se setkávají v průběhu školní docházky všichni. Známe ji jako autorku Babičky, povídek Divá bára v zámku a pod zámčí nebo mnoha pohádek. A máme o ní určitou představu. Nevím, zda vy v té knižce, kterou vy teď připravujete, tu naši představu, která je knižní, budete podporovat, anebo zda ji budete vyvracet. Jaká tedy byla Božena Němcová? Je to opravdu ta osobnost, o které se učíme ve školních kamnech?
2: Je a není. Já jsem totiž dospěl k názoru, že ta literatura, která vznikla v posledních 50 letech, kterou já nazývám záhadologickou, to znamená, že se hledají různí rodiče, nemanželské děti a tak dále a tak dále, že to je takové konjunkturální téma a chtěl jsem se pokusit ukázat, jakou skutečně ta Božena Němcová byla. To znamená, že jí zbavit určitého nánosu takových romantických představ. Uvedu jednu. Je známá situace, učili jsme se to ve škole, pohřeb Havlíčkův, ona tam klade tu trnovou korunu na jeho rakev. Ale to ona si vymyslela, přátelé, protože existuje policejní zpráva, velmi detailní, která popisuje ten pohřeb a tam o Boženě Němcové není ani slovo. Ona toto napsala v dopise, prostě byl to takový její literární pohled na tu smutnou, nicméně slavnou událost v 19. století. Takže a takových momentů je celá řada. Takže je třeba trošku očistit takový ten mytologický obraz na jednu stranu a na druhou stranu takový až někdy konjunkturálně zabarvený, prostě ukázat, jaká ta Božena Němcová skutečně byla.
1: Ten náš pohled, ten trošku zkostnatělý školní, je tedy postaven na tom, že je to celým generacím předkládáno stále stejně na základě nějakých původních, možná i trošku záměrně upravených
2: ano,
1: představ,
2: určitě.
1: Abychom ji dostali na ten piedestal.
2: Ano. Ale ona to nepotřebovala. To je totiž takový přístup k ní, který vycházel z jejího díla. To znamená, jakoby Babička byla nějaké historické dílo. Samozřejmě ona byla, ale objektivně historické, od kterého se odečítalo třeba mládí té Barunky. Jo? Čili takovýchto momentů je v jejím životě celá řada a je třeba je trošku podrobit kritice a ukázat, co je možné a co možné není. Já můžu uvést ještě jeden příklad. Je taková teze, že Božena Němcová byla chudá. Božena Němcová nebyla chudá. Když pročítáte její korespondenci a sečítáte honorářové položky, které v těch 50. letech získala, tak zjistíte, že ona měla průměrný až nadprůměrný příjem. Samozřejmě je tam otázka druhá, co s těmi penězi udělala. To je jasné. Nejenom, že měla relativně velkou rodinu, manžela kdesi jako finance, takže to jako je otázka jiná. Protože říká se i o její matce, že byla špatná hospodyně a o Boženě by se také mělo říkat, že byla nedobrá hospodyně.
1: Možná tyhle ty trošičku zkreslené představy vycházejí z toho, že u těch velikánů si všichni snažíme zapamatovat nebo se nám snaží být podloženo jenom ty dobré vlastnosti a nechceme vidět nebo nechtěli jsme vidět, že jsou také lidmi. My tohle známe v podstatě i z hudby, ať už se týká Dvořáka, Smetany, dalších velikánů, že prostě je máme jenom jako ty dokonalé osobnosti, idoly a to bude asi případ i Boženy Němcové a jejího tedy osudu a vykládání.
2: Určitě, určitě. Já nevím, jak by se v dnešní době hodnotilo, že Božena Němcová od mládí třeba kouřila. Její děti od 15 let kouřily také. Prostě byla to dobová móda a musíme s tím počítat, že takovéto záležitosti mohly nastat. Jo? A takových momentů, když on se vám to sčítá do takového jakéhosi jiného obrazu, tak ta Božena potom vám z toho vyjde jako člověk, který jak si do své doby patřil i nepatřil. To znamená, že ona žila samozřejmě kolem té poloviny 19. století, ale svými myšlenkami tu společnost trošku jako destruovala, řekl bych, a ona jí to zase vrátila, že se na ní dívala s prominutím skrz prsty. Jo?
1: Dá se říci, že trošku provokovala?
2: Určitě. Hmm. Určitě ano. Ono to totiž bylo dáno tím, že vlastně ona nepocházela ani z městského prostředí, nebo maloměstského prostředí, ona nepocházela ani z venkova. Ona pocházela z prostředí, vlastně, které bylo blízko zámku Ratibořice. To znamená, že to byl takový svět sám pro sebe a ty její návyky, takovéto přímé jednání s lidmi třeba, jako, možná někdy trošku z vrchu, to prostě byl důsledek toho, jak to měla odpozorované, jak to v okolí toho ratibořického zámku chodilo. Jo? Čili často Pražané byli při jejich různých kontaktech s muži zaskočeni. Ona šla veřejně třeba s doktorem Lamblem, že? A s jinými, ale prostě pro ní to bylo něco zcela běžného. Pro tu městskou společnost to běžné prostě nebylo.
1: Z čeho vy vycházíte při těch svých úvahách nebo při tom svém bádání a té nápravě toho obrazu Boženy Němcové?
2: Ano, viděl jsem veškeré papíry, které jsou k této osobě zachovány. To znamená, literární archiv památníku písemnictví má půl a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici má druhou půlku. Skutečně jsem to prošel do posledního papíru. Samozřejmě důležitá je tam korespondence její, potom třeba jejich dětí a takto to rekonstruovat může podat právě ten trošku odlišný obraz, protože třeba jsou tam smlouvy s nakladateli. Čili vy vidíte, kolik dostala za Babičku, kolik dostala za jiná díla, jo? A to už vám začne skládat ten obraz, který je trošku jiný, než že ona má, no, někomu napsala, mám poslední děravé boty. Ano, ona to napsala svým způsobem záměrně, aby ten někdo, komu psala, jí ty nové boty poskytl. To byla její velmi rafinovaná taktika.
1: Měla ona nějaké osobní zápisky ve smyslu deníky? Psala ona si něco takového?
2: Deníky tam jsou, ale převážně z cest. Ona měla velkou slabost a to bylo cestování po Slovensku. A nebo tedy Horních Uhrách, abychom byli dobově korektní. A ona tam byla několikrát, myslím, že těch cest bylo 5. A ona si dělala velké zápisky, protože ona pokud něco uměla úplně úžasně, tak to byly takové ty antropologické popisy, popisy třeba krojů etnografické. Jo? Ty její zápisky, někdy je to až fascinující, do jakých detailů byla schopna popsat kroj někde na Slovensku. Jo? Ale také sledovala obyčejný život třeba cikánů, anebo tam těch Maďarů a tak dále, nebo Židů. Jo? To jsou dodnes, domnívám se, velmi cenné, jaksi objektivní zprávy o té situaci, kterou tam viděla v těch 50. letech 19. století.
1: A já jsem měla na mysli, jestli si zapisovala také nějaké osobní věci, třeba právě vztahové, nebo které by se týkaly jejího osobního vlastního života.
2: Trochu ano, ale ty jsou jaksi velmi stručné. Třeba, já nevím, k roku 1840, ona tam má heslovitě, já nevím, že byla na nějaké zábavě, že byla nemocná a tak dále a tak dále. Čili to jsou velmi stručné záznamy. Tam je spíš důležitější těžiště v té korespondenci, protože to byla její velká vášeň, kterou i některé její kolegyně, například Karolina Světlá, velmi vyčítali, že věnuje tolik času psaní dopisů a nevěnuje ten čas literatuře, že toho mohla napsat daleko víc, ale ona potřebovala napsat dopisy.
1: Pokud se týče té knížky, bude to nějak strukturováno na některé nebo na různé rozličné oblasti tedy ze života Boženy Němcové, ať už třeba literární, osobní, vztahy s muži, rodina?
2: Ano. Těch kapitol je tam přes 30. Jsou tam speciální kapitoly 3 hned, Božena Němcová a muži. Božena Němcová samozřejmě a děti, Božena Němcová a náboženství. Prostě pokusil jsem se, jak ty prameny vám dovolují, postihnout co nejkomplexněji ten její život.
1: Vy už jste tady zmiňoval některé ty mýty, které v té knížce a díky tomu bádání vlastně vyvracíte. Co ještě je třeba takového překvapivého, co my máme nějak zafixováno a vy jste zjistil, že vlastně to bylo nějak jinak, nebo Božena Němcová byla jiná?
2: No. Tam je ten moment, že ona se narodila začátkem února 1820, což je v posledních téměř 100 letech vlastně rozporováno, že to není možné. A já bych řekl zcela natvrdo, jako historik, že to je špatná práce těch autorů, kteří nebyli dostatečně historičtí. To znamená, že rakouský stát byl velmi byrokratický a představa, že někdo ve Vídni manipuluje s matrikami, to je tedy absolutně mylné, protože dokonce máme rakouské zákonodárství, které se týká jenom matrik. A ty matriky, kde ona je zapsaná na tom vídeňském předměstí, byly vedeny ve třech pare. Takže dělat do toho nějaké zásahy je absurdní. Ještě jedna věc je důležitá. Mnoho autorů se pozastavovalo nad tím, že Božena chodila do školy jenom 4 roky. A hledalo se, že vlastně chodila díl a že to je svalšované. Existují třídní knihy z té české skalice, jsou dodnes v muzeu, studoval jsem je. A také ty jsou vedeny tak ledabile, jak někdy bývají vedeny třídní knihy z naší doby, jo? Takové ty fiktivní záležitosti. Nicméně, a to bych podtrhl, Božena jednou se chtěla jaksi podívat do té školy, kam chodila, tak napsala tomu učiteli, napsala mu, že by ráda si přiblížila tu dobu, kdy po 3 roky chodila do školy. To znamená, že ona sama si nepamatovala, že chodila 4 roky. Jo? A takovýchto momentů je tam více, jako takové ty omily v datech a tak dále. Jo? Takže je vidět, že je třeba opravdu historicky k tomu přistoupit a ne si představovat, když se podíváte na nějaký obraz, ten by mohl být podobný Boženě Němcové. Tady ta kněžna by mohla být její matka. Prosím pěkně, to jsou nesmysly.
1: Božena Němcová ovšem byla velice sečtělá žena, tak když vy říkáte, že ona vlastně z té základní školní docházky odchodila pouhé 4 roky, kde se bere ten rozhled její?
2: Ano, ten se bere jejím samostudiem. Ona byla vášnivá čtenářka a je doložena od svých 10-11 let, ona stále četla. Ale musím říci, že její mládí bylo v zajetí německé literatury. Ona tam byla v zámku Chvalkovice, to je nedaleko Ratibořic, a tam byl jistý správce, přítel jejího otce, a tam byla obrovská knihovna. A ona prostě tam četla, četla a četla. Ona se dostala k první česky psané knize až ve svých 18 letech. Jo? Takže to její autodidaktické vzdělání bylo, řekl bych, velmi zásadní. Ona si pamatovala třeba poezii německou, recitovala to s odstupem 10 let. Jo? To je všechno úžasné. Ona jako pociťovala jakýsi nedostatek toho vzdělání, protože třeba neuměla francouzsky, což v té době bylo jaksi velmi důležité, protože jeden z idolů její generace byla George Sandova.
1: Mm. Často se také při nějakých těch životopisných zpracování uvádí ten nepříliš dobrý v těch zpracováních ten vztah mezi Boženou Němcovou a jejím manželem. Bylo to skutečně tak, nebo co vy jste s ohledem na toto bádání objevil?
2: To je správná otázka, protože Josef Němec byl všechno jiné než kladný hrdina. Já tam mám velkou kapitolu, která ukazuje řadu jeho přešlapů, jeho pochyb, které ho stály částečně kariéru, potom absolutně ho stály kariéru. Čili on byl velmi takový prudký, on byl jako 20-letý odveden do armády a byl 6-7 let vojákem v Itálii. A toho velmi poznamenala už taková ta vojenská mentalita. Potom byl vlastně financem, čili nějakým úředníkem celním v Čechách, že? A je několik záznamů, že třeba se choval příliš horlivě, že někoho i zmlátil. A jsou tam takovéto momenty, za toho jeho života jich 10 nebo 12, které ukazují skutečně celkem kontinuálně, jaká to byla figura. A s tou Boženou si prostě nerozuměl. Nejenom tedy, že byl samozřejmě žárlivý, tak měl krásnou ženu, že? A tak dále, ale prostě to jejich soužití bylo velmi, velmi komplikované. Proto ona potom byla ráda, že vlastně se stal tím finančním úředníkem v Uhersku. Ona zůstala v Praze, sice musela uživit rodinu tím psaním, ale byli jaksi od sebe.
1: Už tady padlo, že ona byla osobou, která ráda provokovala. Dalo by se říci, že na svou dobu byla tedy velmi moderní?
2: Já jsem přesvědčen, že ano. Bylo to patrně jistou intuicí a bylo to dáno tou její figurou, tou její krásou, která, když přišla do Prahy jako 21letá, to už měla 4 děti mimochodem, tak prostě pražská společnost počínaje Palackým a jinými, ta z ní byla paf doslova a to nepřeháním. Čili to jí pomáhalo, aby pronikala do té pražské společnosti. Samozřejmě, že s tím byly spojené určité komplikace, nicméně dokázala takovým tím svým šarmem částečně si ty lidi získat, ale na druhou stranu třeba některé ženy vůbec ne, což je pochopitelné.
1: Tak to je asi pochopitelné, ano. Protože tam byla určitá řevnivost a žádlivost, ano, což ano. Je vždycky...
2: Ženská rivalita naprosto 110%.
1: Tak když bychom to měli shrnout, jaká byla ve vašich očích Božena Němcová?
2: Božena Němcová byla nadaná, úspěšná spisovatelka, jejíž soukromý život byl na jednu stranu velmi úspěšný. Ona měla ráda své děti a dopřála jim maximálně vzdělání, co bylo možné. Na druhou stranu si nerozuměla se svým manželem a hledala někdy únik u jiných mužů. Ale musím podotknout, že na rozdíl od nějakých seriálů, těch mužů zase nebylo až tolik a jejich chování nebylo tak volnomyšlenkářské, jak je někdy v těchto dobách prezentováno. To naprosto ne.
1: Tak my se budeme těšit, co všechno odkryjete v té knížce o Boženě Němcové, která doufejme vyjde, zatím nevíme přesné datum, vy sám jste říkal, že zatím je to ještě v té fázi, kdy se dokončuje, už je po korekturách a dokončuje se finále, finalizuje se.
2: Mělo by to být první třetina měsíce září.
1: Tak my se budeme na tu knížku těšit a já moc děkuji, že pan Jaroslav Čechura, náš přední historik, přišel k nám do studia stanice Klasik Praha. Bylo to moc zajímavé povídání, o to více na tu knížku těším. Děkuji za návštěvu.
2: Děkuji.
1: Na viděnou.
2: Na shledanou.

0: Po velmi zajímavém rozhovoru Martiny Klausové s historikem a spisovatelem Jaroslavem Čechurou jsme měli možnost vyslechnout závěrečné présto třetí větu z koncertu G-dur od Maurice Ravela. Hráli nám Česká filharmonie pod taktovkou Jurijho Simonova a klavírista Ivan Moravec. Orchestr La Petite Bande nám nyní zahraje třetí část allegretto z Haydnovy symfonie zvané Oxfordská.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tohle je Klasik Praha.

0: Orchestr La Petite Bande řídil Sigiswald Kajken a zahráli nám Allegretto z Oxfordské symfonie Josefa Haydna. Jedná se o jeho symfonii číslo 92 G-dur. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je úterý 14. července, teď je 7:30 po 16. hodině. Nás teď čeká hudba George Gershwina, Giacomo Pucciniho a Antonína Dvořáka. Nejprve si poslechneme třetí větu z klavírního koncertu F-dur od George Gershwina a po ní si pak povíme něco víc o dnešních večerních pořadech na stanici Klasik Praha.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Klavírista André Prevén a Pittsburghský symfonický orchestr dohráli závěrečnou třetí větu z koncertu F-dur od George Gershwina. Na dnešní úterní večer jsme pro vás připravili tradiční úterní pořady. Od 19 hodin to bude hudba v miléniu. Hosty tentokrát budou členky dámského dechového kvinteta, které se jmenuje Kalabis Kvintet. Od 20 hodin vysíláme pravidelný koncert bez smokingu. Dnes nám bude klavírista Daniil Trifonov hrát skladby Sergeje Rachmaninova. Společně s ním bude také účinkovat Filadelfský orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout pořad z archivu osobností. Tou dnešní osobností bude scénárista, spisovatel, dramatik, novinář a textař Petr Markov, který je například podepsán před

podfilmy Jak utopit doktora Mráčka, Ještě větší blbec, než jsme doufali, či pod trilogii Slunce, Seno a tak dále.

Arii z opery Bohéma, Checche lida manina od Giacomo Pucciniho nám zaspíval tenorista Jonas Kaufmann, doprovázel Prague Philharmonic Orchestra, dirigoval Marco Armiliato. Dalším skladatelem je Antonín Dvořák. Poslechneme si část jeho symfonie číslo 8 G-dur. Bude to třetí věta a hrát nám bude Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem.

0: Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála třetí větu ze symfonie G-dur číslo 8 od Antonína Dvořáka. Teď je tu pozvánka pro vás k poslechu hudby Stříbrného plátna, kterou budeme vysílat zítra ve středu 15. od 19. hodin večer. A potom hudba z filmu Jak si vzít milionáře. To je film, který byl natočen v roce 1953. Jedná se o romantickou komedii se slavnou Marilyn Monroe. A hudbu k tomuto filmu napsal Alfred Newman. My si teď poslechneme úpravu této hudby, kterou nám zahraje Sebastian Knauer.
1: Klasik Praha.
2: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Klavírista Sebastian Knauer zahrál hudbu Alfreda Newmana k filmu Jak si vzít milionáře. Jsme uprostřed léta, divadla většinou mají teďkon divadelní prázdniny, pokud tedy nemají některé letní projekty třeba pod širým nebem a tak podobně. Švandovo divadlo si vás v tomto prostředku, nebo středu léta, dovoluje pozvat na inscenaci, na kterou se můžete těšit po prázdninách. A zve na ní z toho důvodu, že prostor není příliš velký, takže pokud si chcete zajistit vstupenky, můžete tak učinit již nyní online přes jeho webové stránky. Konkrétně zve na inscenaci Dívenka na trampolíně. Je to komorní divadelní hra, inspirovaná osudy a výjimečnými životy dvou spisovatelů, překladatelů a zároveň manželů z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Hra nahlíží na jejich specifickou tvorbu a obtížný život jak v komunistickém Československu, tak i následně v emigraci v kanadském Torontu, kde založili známé nakladatelství 68 Publishers. Tato inscenace bude ke zhlédnutí například ve středu 23. září nebo potom v sobotu 31. října. Vstupenky na ní už teď online můžete zakoupit na webových stránkách Švandova divadla na Smíchově s adresou www.svandovodivadlo.cz.

Finále symfonie C-dur od George Bizeta zahrál orchestr PKF Prague Philharmonia, který dirigoval Emmanuel Villaume. Ale samozřejmě nemáme tu žádné finále našeho vysílání, to nepřetržitě pokračuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na frekvenci 98,7 a pochopitelně poslouchat nás můžete i prostřednictvím mobilních sítí v digitálním vysílání DAB nebo pracujete-li třeba u počítače přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz. Jako další skladbu tu teď pro vás mám připravenou andaluskou romanci. Jejím autorem je Pablo de Sarasate a hrát nám bude houslista Josef Suk.

Houslista Josef Suk za doprovodu Pražského komorního orchestru přednesl andalouskou romanci. Jejím autorem je Pablo de Sarasate. Opět tu máme hudbu filmovou. Tentokrát to bude hudba z filmu Umělec v originálu The Artist. Hudbu k tomuto filmu napsal Ludovik Burs. Velice se mu to zdařilo. Dostal za ní dokonce i filmového Oscara. A nám teď hudbu z tohoto filmu zahraje Bruselská filharmonie s dirigentem Ernstem van Thielem.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Slyšeli jsme jednu z bagatel z cyklu 6 bagatel opus 126 od Ludwiga van Beethovena. Hrál Melvin Ten. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 17 hodin a 1,5 minuta k tomu. Následuje hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, Bedřicha Smetany a Dmitrije Šostakoviče. Od Karla Filipa Emanuela Bacha zazní présto z jeho koncertu S-dur pro čembalo, kladívkový klavír a orchestr.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Třetí větu z koncertu S-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha zahrál na originální nástroje soubor Musica Antiqua Köln. Jeho uměleckým vedoucím je houslista Reinhard Goebel. Ze Smetanova díla nyní zazní jeho symfonická báseň Richard III. Bedřich Smetana ji napsal během svého pobytu ve Švédsku v roce 1858. Co se týká námětu, nechal se inspirovat Williamem Shakespearem a co se týká hudby a formy samotné, nechal se inspirovat listovými symfonickými básněmi. My si teď Smetanova Richarda III. Poslechneme v nahrávce se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Dirigovat bude Petr Popelka.

Symfonickou báseň Richard III. Od Bedřicha Smetany zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Opět tu máme hudbu filmovou. Tentokrát to bude romance z filmu Střeček, který byl natočen v roce 1955 a k němuž hudbu napsal Dmitrij Šostakovič. My si poslechneme zpracování této hudby, jak ho na své album Cinema nahrála houslistka Ester Abrami. Tu na nahrávce doprovázejí filharmonici města Prahy s dirigentem Benem Palmrem.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Eko.com. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Soubor La Gaia Scienza nám zahrál čtvrtou závěrečnou větu z klavírního kvintetu S-dur opus 44 od Roberta Schumana. Následuje hudba Alessandra Marcella, italského barokního skladatele. Poslechneme si část z jeho hobojového koncertu D-moll, kterou nám zahraje Albrecht Mayer.

krásnou zasněnou druhou větu z koncertu D-moll od Alessandra Marcella zahrál hoboista Albrecht Mayer. Doprovázel ho New Seasons Ensemble, který dirigoval Matthias Möhnius. Od Camille Saint-Saense nám nyní tubista Guillaume Cotet-Dumoulin zahraje Cavatinu des Dur.

Pozorunista Guillaume Cotet du Moulin nám zahrál kavatínu des Dur od Camille Saint-Saëns. Na klavír ho doprovázel Laurent Vachal. A teď je tu hudba, kterou známe a máme rádi, hudba k baletu Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského. Zazní část z prvého dějství Tanec dědečka.

0: Tanec dědečka z baletu Louskáček od Čajkovského zahráli berlínští filharmonikové, které dirigoval Simon Rattle. Od Henryho Purcella, jednoho z nejvýznamnějších anglických barokních autorů, teď zazní část z ódy Nebeská hudba. A sice bude to část When Orpheus Sang, když zpíval Orpheus.
1: Klasik Praha.
2: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Jsme Klasik Praha.

Radostnou část, když zpíval Orfeus z ódy Nebeská hudba od Henryho Purcella, nám přednesli altistka Lucille Richardot a sbor i instrumentalisté z Ensemble Correspondance, jehož uměleckým vedoucím je Sebastian Dose. Od Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme Andante z jeho serenády C-moll Prodechy.

0: Andante z Mozartovy serenády C-moll zahrál skvělý český soubor Philharmonia Octet. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 14. července a přesně teď je 18.00. Jsou tu dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Nehoda Filipa Turka hýbe sociálními sítěmi, na nichž se objevily záběry z bezpečnostních kamer. Z nich je patrné, že Turek vyjíždí do křižovatky levým odbočovacím pruhem, aby objel kolonu v přímém směru, ale pak dává pravý blinkr a mění směr, aby se v rozporu s pravidly zařadil před auta jedoucí rovně. Kolona vozidel ale v té době kvůli blížící se zdravotnické fábii už zastavovala. Nehoda poslance motoristu Filipa Turka narazila už i v koalici. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl. Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové, což znamená, že končí celá vláda. Prezident Volodymyr Zelenský už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie. Hlavním faktorem je s největší pravděpodobností příští zima, která nejspíše bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi a příměří ani mírová dohoda zatím nejsou na obzoru. Jak zachytit okamžik, který za pár vteřin zmizí? Jak namalovat ranní mlhu nad řekou, třpit slunečních paprsků na listech stromů nebo proměnlivé světlo letního odpoledne? Právě hledání odpovědi na tyto otázky přivedlo francouzské malíře druhé poloviny 19. století k proměně výtvarného umění. Její příběh představí od 15. července do 18. října 2026 Galerie Port 1560 v Českém Krumlově na výstavě Cesta za světlem. Expozice mapuje vývoj francouzské krajinomalby v letech 1850 až 1930. Návštěvníci se setkají s díly Korota, Courbeta, Pissara, Sisleyho a dalších. Významnou součástí výstavy v galerii Port 1560 v Českém Krumlově bude také komorní projekt Antonín Chytusy Lomy u Paříže a jiné krajiny. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, přeháňkami a místy bouřkami, ojediněle i silnými. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 12 stupňů. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, zpočátku i kroupami kolem 2 cm a nárezy větru mohou výjimečně dosáhnout rychlosti až kolem 70 km za hodinu. Zítra, dopoledne i odpoledne, budou zejména v severovýchodní polovině území doznívat bouřky, které stále ještě mohou být i dosti intenzivní. Pokud zrovna nebude probíhat v dané lokalitě bouřka, bude oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 28 stupňů Celsia, na severu území pak kolem 21 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Smetanovo trio, jmenovitě klavíristka Jitka Čechová, houslistka Jana Vonášková-Nováková a violončelista Jan Páleníček zahrálo závěr Allegro z klavírního tria číslo 2 D-moll od Bohuslava Martinů. A opět tu máme Wolfganga Amadea Mozarta, tentokrát si poslechneme jeho Adagio B-dur pro lesní roh a smyčce.

Adagio B dur od Wolfganga Amadea Mozarta přednesli Baborák Ensemble a hornista Radek Baborák. Před námi je teď část ze smyčcového kvartetu Z mého života od Bedřicha Smetany. Ještě než si tuto hudbu poslechneme, chtěl bych vás pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve to bude hudba v miléniu. Od 19 hodin budou hosty pořadu členky Kalabis Quintetu. Od 20 hodin bude hrát Daniil Trifonov skladby Sergeje Rachmaninova. Některé sólově, některé s doprovodem The Philadelphia Orchestra a dirigenta Janika Nezet-Segena. Od 22 hodin pak pořad z archivu osobností nabídne rozhovor se scénáristou, spisovatelem, dramatikem, novinářem a textařem Petrem Markovem, který je podepsán třeba pod titulem Jak utopit doktora Mráčka.

V úpravě George Sela pro orchestr jsme vyslechli druhou větu ze smyčcového kvartetu E-moll Z mého života od Bedřicha Smetany. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Úplně prvního filmového Oscara za filmovou hudbu získal brněnský rodák Erich Wolfgang Korngold, který ještě před druhou světovou válkou přesídlil do Spojených států amerických a stal se jedním z významných hollywoodských skladatelů. My si teď od Korngolda poslechneme milostné téma z filmu Dobrodružství Robina Hooda. Tento film byl natočen v roce 1938. Hrát nám bude City Light Symphony Orchestra a dirigovat Kevin Griffith.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestě nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši zahrála prvou část ze serenády S-dur od Josefa Suka. Kontratenorista Filip Žarusky nás nyní zavede na francouzský královský dvůr 17. století. Poslechneme si hudbu Etienna Moulinierho, a to v úpravě Kristýny Pluhar, umělecké vedoucí souboru L'Arpeggiata. Zazní Moulinierho skladba Non speri pietà, nedoufej v milost.

Kontratenorista Filip Žaruský, soubor L'Arpeggiata a hudba Etienne Moulinierho. A ve Francii zůstaneme ještě dalších téměř 8 minut. Tak totiž trvá první rapsodie od Claude Debussyho, kterou nám se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu zahraje klarinetistka Anna Paulová.

0: Klarinetistka Anna Paulová a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem zahráli první rapsodii od Claude Debussyho. A teď tu pro vás mám připravený violončelový koncert číslo 2 A dur od skladatele Karla Stamice. My si z něho poslechneme prvou větu Allegro con spirito a hrát nám bude violončelista Michal Kaňka.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Violončelista Michal Kaňka za doprovodu Pražského komorního orchestru přednesl prvou větu z koncertu A-dur od Karla Stamice. Tato skladba byla zároveň posledním kouskem, který vám v úterý 14. července na stanici Klasik Praha pustil Stanislav Předota. Moderované vysílání tímto končí. Za maličkou chvilku začíná hudba v miléniu s Kalabis kvintetem a od 20 hodin koncert bez smokingu, v němž nám skladby Sergeje Rachmaninova bude hrát Daniil Trifonov. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha nachystali a těším se s vámi už zase brzy naslyšenou.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Jsme Klasik Praha.
8: Hudba v miléniu.
7: O klasice v 21. století.
9: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který můžete poslouchat v našem vysílání na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek najdete naše pořady také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Jsem rád, že pozvání k nám do studia dnes přijali zástupkyně dámského dechového kvinteta, které vzniklo v roce 2012 na půdě Akademie muzických umění v Praze. Je mimo jiné ověnčeno cenou Českého spolku pro komorní hudbu a nese jméno významného českého skladatele 20. století Viktora Kalabise. Od jehož úmrtí si shodou okolností v letošním roce 2026 připomínáme 20. výročí. Tak já vítám u mikrofonu v našem studiu členky Kalabis kvintetu, flétnistku Zuzanu Leimer, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Klarinetistku Anu Sisovou, dobrý den.
11: Dobrý den.
9: A také hornistku Adélu Psohlavcovou, dobrý den.
12: Dobrý den.
9: Tak ještě bychom mohli říct, kdo tady dnes není, ať neopomíjíme vaše kolegyně, samozřejmě budou v našich myslích po celou dobu, tak kdo ještě spolu s vámi Kalabis kvintet tvoří.
10: Chýba nám naša baječná fagotistka Denisa Beňovská a samozřejmě naša hobojistka, která je momentálně na mateřské dovolené, Jarmila Jarmářová.
9: Ale přestože je na mateřské dovolené, tak koncertujete stále.
10: Teraz vlastně v únoru bude hrát s námi první koncert po mateřské dovolené.
9: Dobrá. No, vy samozřejmě nehrajete pouze v Kalabis kvintetu, také působíte v různých orchestrech, tak kde všude ještě vás mohou posluchači slyšet, kromě tohoto souboru?
11: Tak v poměrně hojném zastoupení v Orchestru státní opery, tam jsme 3 z nás.
12: A já ještě doplním řadu OPKF, Prague Philharmonia, kdy nás čeká za 11 dní koncert v Carnegie Hall, takže teď zrovna jsem v přípravách a v neděli odlítám.
9: Doplním tady, že v době, kdy natáčíme tento pořad, tak se chystáte do Ameriky z Prague Philharmonia, takže možná v době vysílání tam zrovna jste, nebo už jste se vrátili.
11: A hoboistka Jarmila je členkou Orchestru Národního divadla.
9: No a vy jste, jak jsem říkal, vznikli v roce 2012. Hrajete celou dobu tedy ve stejném obsazení, nebo tam proběhly nějaké změny?
10: Tak my jsme byli vždycky ženské kvinteto, tak myslím, že tam nějaké změny museli prebehnout, aby to vůbec fungovalo. A ano, byly tam relativně velké změny. Fagotistu jsme menili raz, hoboistku máme tiež už druhú a vlastne klarinetistku máme druhú. Takže od samotného založenia myslím, že sme len my dve. S Adélkou, ja a Adélka sme. Ale nakladajú sa členky.
9: Vždycky ste byli dámské kvinteto, nebyl ano. Tam žiadny mužský člen nikdy.
10: A bol tam taký krátky pokus, ale to by som ani nepovedala, že bolo už to naše kvinteto.
9: K té historce nebo k tomu příběhu, jak jste si vlastně tedy zvolili jméno Viktora Kalabise do svého názvu, tak je známo, že jste tedy jeho jméno přijali po vítězství v soutěži pojmenované po Viktoru Kalabisovi. To znamená, původní název, se kterým jste šli do té soutěže, byl nějaký jiný ještě?
12: Ano, původní název, jmenovali jsme se Za pultem, inspirací seriálem Žena za pultem.
9: Ale... No to je velmi vtipné, ale to...
12: Ano, a po soutěži jsme zvolili lepší název. Pan profesor Hlaváč nám právě doporučil, aby jsme se přejmenovali.
9: A vy jste tedy na HAMU začínali pod pedagogickým vedením právě profesora Hlaváče, nebo...
12: A pana profesora Štěpána Koutníka.
10: Ano.
9: Aha.
10: Ale pan profesor Hlaváč byl vždycky takým naším, tak nad nami celou dobu vždycky držal ochrannou ruku. No. Sice na začátku nám predikoval, že vydržíme maximálně pol roku jako dámský dýchový kvintet, ale keď jsme to vydrželi cez dva roky, tak potom už nám začal velmi fandit.
9: No a to jméno Viktora Kalabise vám tedy dokonce schválila i jeho manželka, čembalistka Zuzana Růžičková, tak jak to probíhalo? Vy jste za ní přišli a oslovili jste ji, jestli můžete ten název používat nebo...
10: On nám to trošku predjednal, právě pan profesor Hlaváč. No a potom jsme paní profesorku Růžičkovou pozvali na oběd. Čo, pověš nějaké dojmy z obědu, Adélko?
12: No, když jsme přišli, tak jsme ji našli podle vůni cigarety.
9: To se ještě mohlo v restauracích kouřit.
12: Ano, takže už to nějaký pátek bude.
10: A byla úžasná teda, no.
12: Ano, krásně nás přijala vřele, moc hezky mluvila o svým manželovi.
10: Taká naozajstná dáma.
12: A myslím, že to bylo i dojemné, že všechny jsme tak jako měli na krajíčku, protože to, co si zažila za ten život.
9: A slyšela vás nějaké vaše koncerty, navštívila?
12: Myslím si, že ano. Ona totiž chodila i na generální zkoušky. Mm-hmm. Takže si pamatuju, že jednou, když jsme hráli k poctě Viktora Kalabise koncert, tak tam seděla v sále Martinu na generální zkoušce a poslouchala.
9: A měla z toho radost, předpokládám.
10: Ano. Je pravda, že ona chodila nielen na generálne, ale aj na skúšky chodila, keď bola o to poprosená, ale ja som nikdy od nej nepočula slovo kritiky. Ona vždycky iba chválila.
9: No to je poměrně vzácná záležitost, protože myslím, že dědiců těch jiných skladatelů, po kterých se různé soubory jmenují, se moc nikdo neptá, takže to je od vás vlastně hezké, že jste se tedy zeptali. No a pojďme si možná už rovnou pustit první hudební ukázku, když jsme tedy zmínili teď Viktora Kalabise, tak právě od něj bychom měli asi úvodem vyslechnout první skladbu. Bude to tedy třetí věta z jeho Malé komorní hudby. Chtěli byste něco říct k této kompozici?
12: Máme k ní natočený zajímavý klip, takže zvu posluchače.
9: Tak ten si bohužel v rádiu nepustíme, ale na internetu si ho tedy posluchači mohou samostatně vyhledat. A teď tedy zazní pouze zvuková podoba této skladby. V dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme s členkami Kalabis kvintetu, flétnistkou Zuzanou Leimer, hornistkou Adélou Psohlavcovou a klarinetistkou Anou Sisovou.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme o dámském dechovém kvintetu Kalabis Kvintet. V jejich podání jsme teď poslouchali právě hudbu skladatele Viktora Kalabise, třetí větu z jeho malé komorní hudby. Tak Zuzano, vy jste ještě chtěla něco doplnit k této Kalabisově skladbě?
1: Ano, já bych totiž to chtěla povedat, že Viktor Kalabis vždycky pro nás byl skladatel, který nejen písal hudbu pro dechové nástroje, ale který tím dechovým nástrojem naozaj rozumel. A hrát dechové kvintety Viktora Kalabisa byla vždycky výzva, protože to chce naozaj zkušených komorných hráčů. A on totiž jako teenager se naučil hrát na klarinet a na saxofon. Takže to byl skladatel, který naozaj rozumel tým dýchovým nástrojům a tým frázám a naozaj písal pro ty dýchové nástroje a bylo to úplně úžasné. Takže pro nás je to vždycky výzva se vrátit k jeho skladbám a je to pro nás velká čest, že vlastně nesieme to jeho jméno, protože paradoxně si myslím, že zrovna dýchové kvintety Viktora Kalabisa jsou takým ťažiskom dýchových kvintetů českého repertoáru pro dýchové kvintety.
0: Tak když jste zmínila, že hrál na klarinet a saxofon, tak se musím zeptat klarinetistky, je to poznat? Je to dobře napsané ty klarinetové partie?
2: Řekla bych, že jo, a už jenom podle toho, že on má pro klarinet ještě další, určitě má sonátu a tuším nějaký divertimento, je tam víc těch skladeb, který má pro klarinet, který nemá pro ostatní nástroje dechové kvintetu. Takže minimálně podle toho. Mm-hmm.
0: No, on toho pro dechové nástroje napsal hodně, ale kolik toho vlastně napsal přímo pro dechové kvinteto? Tak my jsme teď poslouchali část z té malé komorní hudby, to divertimento je hodně známé, kolik toho vlastně ještě
1: je? To dvě skladby. Mm-hmm. Ale vlastně divertimento je taký strašně důležitý vlastně kus v jeho kariére, protože on ho vykopal mezi ty nahrávací společnosti. On to bylo jedna z prvních věcí, která byla natočena na gramofonové platně zrovna Viktora Kalabisa. Dokonce nevím, či nie úplně prvá. Takže vlastně dýchový kvintet ho tak jako preslávil. Hmm.
0: Já jsem si vlastně říkal, jestli ten název Kalabis kvintet není trošku problematický, jestli se toho třeba pořadatelé nebo posluchači občas neleknou, že?
1: Ano.
0: Tam je ten Kalabis, což není pro mnoho lidí prostě láska na první pohled, tedy na první poslech úplně ta jeho hudba, tak máte s tím nějaké zkušenosti, že se někdo třeba trošku lekne, že to bude v uvozovkách taková ta zase moderna?
3: Já si myslím, že jde hlavně o nás, protože když nás pozvou na koncert, tak chtějí hrát Kalabise a my už se dohadujeme, zda budeme hrát divertimento nebo malou komorní hudbu.
2: Ze zkušenosti posluchači mají radši divertimento, pro nás samozřejmě zajímavější ta malá komorní hudba. Ale ještě bych chtěla jenom říct, že kromě těch kvintetních skladeb dvou, tak jsou ještě dva nonety, kde vlastně je obsazený dechový kvintet ke smyčcovému kvartetu. A ten jsme uváděli, teď nevím, jestli to byl první nebo druhý, uváděli jsme ho před 2 lety, když jsme organizovali koncert k výročí Viktora Kalabise a to je teda taky skvělá hudba. Myslím, že bys taky zasloužila víc pozornosti a

0: klip, který se jmenuje Calabis Crossover. To je ono, nebo to ano, je něco ano. jiného? Ano. A proč je tam ten crossover v tom názvu?
1: To by mě taky zajímalo.
2: To byla nějaký vlastně idea propojení různých prvků tanečních, uměleckých, obrazových a hudebních. Mm-hmm.
0: Takže to není crossover v rámci hudby, ale je to prostě crossover hudby s jinými formami umění. Jo, rozumím. Přesně. No, vy máte ten repertoár samozřejmě pestřejší, máte, jak jsem se díval na webových stránkách, skladby různých stylových období, včetně třeba i několika populárních, ale je tedy, dalo by se říct, to 20. století takovým základem, těžištěm toho vašeho repertoáru. Je vám to nejbližší?
2: Já si myslím, že ono je to přirozeně základem repertoáru každého dechového kvinteta, vzhledem k tomu, jaký ty skladby existují, ale my se spíš, myslím, snažíme směřovat k tomu českému 20. století, potažmo 21. století. Hráli jsme hodně skladeb, které byly pro nás přímo napsané, teďka ještě žijících autorů, třeba i ten Tomáš Pálka, který ho dneska uslyšíme. A myslím si, že to je ten náš jakoby stěžejní repertoár.
0: Tak z toho 20. století pochází i další hudební ukázka, kterou si poslechneme, to je hudba Jaroslava Ježka, mimochodem taky má letos vlastně výročí 120 let od narození, tak to by možná taky bylo třeba hezké někde uvést, kdyby to vyšlo. Ten jeho dechový kvintet, to je poměrně málo hraná skladba, vy jste ji tedy uvedli na Pražském jaru, jak jste říkali, tak co byste nám mohli říct k této Ježkově skladbě?
3: No, tak ta skladba je vlastně takým dôkazom toho, že Jaroslav Ježek nebol jen výborný pesničkár a písal tu divadelnou hudbu, ale že bol výborný tvorca jakoby komornej hudby. Tam se to hrozně ukazuje, protože on vlastně napísal nějakou suitu, nějaké smyčcové kvartety a jeden jediný, teda bohužel, dýchový kvintet. Ale tam je Jaroslav Ježek jako úplně jiný skladatel. Jako kdo by čakal nějaké jako krásné pesničky, jaké od něho poznáme, tak vůbec nie. Ale ukazuje se tam jako velmi zručný skladatel. Je to také neoklasicistické, také úplně lahučké prvky jazzu. Na něho velmi, velmi lehké. Skôr se to v té rytmike ukazuje. Ale úžasné je to jako priamočiare, žiadne jako okecávanie, rovnou na vec. Myslím si, krásné dialogy medzi nástrojmi, lirické, občas veľmi zaujímavo rytmické. Je to úžasné dielo, podľa mňa veľmi neprávom vlastne neznáme. Mm-hmm.
0: Jestli si to dobře pamatuju, já už jsem tu skladbu dlouho neslyšel. Není tam náhodou saxofon v nějaké
2: ano,
0: větě?
2: V prostřední větě vlastně hoboj střídá anglický roh, flétna, tuším altovou flétnu a klarinet střídá saxofon. Je to velmi barevně zajímavý.
3: A možno právě proto se to nehrává.
2: Je to taky tam, možný, no.
3: Už teraz vlastně už není ten zlatý vek toho Dixielandu alebo Big Bandu, takže už ty saxofon, klarinety s tím
2: nejsou. Už nejsme tak všestranní hráč.
0: Ale vám osobně to problém nedělá, tedy hrát na saxofon?
2: Ne, myslím, že ten part není v žádném z těch případů nějak obtížný technicky, je to opravdu jenom taková barevná záležitost.
0: Tak my každopádně uslyšíme ovšem z této Ježkovy skladby první větu, tedy bez saxofonu, a bude to v podání Calabis kvintetu. Jehož členky Zuzana Laimer, Anna Sisová a Adela Psohlavcová jsou dnes s námi v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, o Kalabis Quintetu si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s jeho členkami Zuzanou Laimer, Anou Sisovou a Adélou Psohlavcovou. A právě v podání Kalabis Quintetu teď dozněla první věta z dechového kvintetu skladatele Jaroslava Ježka, kterého jsme tedy teď mohli poznat i z jiné stránky, než ho asi většina posluchačů zná, tedy nejen jako autora divadelních písní, ale i avantgardní hudby 30. let minulého století. Nedávno vás posluchači mohli slyšet v Anežském klášteře, tedy v rámci řady Obrazy a hudba symfonického orchestru FOK, kde jste kromě Kalabise hráli také Musorgského Obrázky z výstavy. Tak to je půlhodinová skladba. To musí být tedy nesmírně náročné pro ty dechové nástroje, jak si tak představuju. Je tam dost prostoru pro nádechy a podobně.
1: Je to extrémně náročné, nejenom na tu výdrž, ale celkově vlastně na to, že v těch partech nejsou moc pauzy, aby se pokryla celá ta orchestrace. Jsou tam velmi jako obtížně intonační místa, má to svá úskalí, samozřejmě každá úprava má ještě nějaký svoje úskalí. Je potřeba možná občas trošku něco upravit ještě podle potřeb, ale myslím, že zároveň je to velká výzva v rozměru té barevnosti zase zvukový, vlastně srovnávat to s tím originálem, jakou melodii měl byla i čím, jakým nástrojem zastoupená v originále a jaký nástroj nese tady v té úpravě. Takže si myslím, že to byla velká výzva a že jsme na tom udělali spoustu práce. Publikum nás ocenilo.
0: Je to tedy zdařilá úprava? Nebo?
2: Je to úprava, podle mě, která až tak velmi nečerpá z Ravela, ale skôr fakt z toho originálu
0: klavírního
2: pro ty čtyři ruky. Takže hodně jsou tam věci v oktávách a je to takový jako hodně výzva pro dechový kvintet. A pro nás to byla ještě větší výzva, lebo jsme vlastně hráli v největších mrázoch v tom Anežském kláštore, takže vlastně tam byla ještě dost velká zima. Takže jsme si to celkom jako vychutnali, no.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože většina toho repertoáru pro dechové kvinteto, jak jste říkali, vznikla až ve 20. století, ale samozřejmě skladby z těch předchozích období jsou taky hezké a musí se hrát v těch různých úpravách a transkripcích, tak musíte si někdy upravovat úpravy? Stává se vám
1: ano,
0: to?
1: Ano, tak i tohle byl právě ten případ, jsem zmiňovala. Občas se musí něco někam posunout, přesunout, aby to fungovalo trošku líp, no. Myslím si, že to nesvědčí o tom, že by to byla špatná úprava, ale je to potřeba.
0: Nějaké vlastní aranžmá třeba si nevytváříte?
1: Vlastní aranžmá nevytváříme ještě zatím. Zatím nám trh zatím vždycky nabídnul to, co jsme potřebovali.
2: Přesně, no. Dneska já si myslím, že už je upravené úplně všechno, tak skoro škoda tomu věnovat čas. No.
1: S dílčími úpravami to zvládneme.
0: Tak pojďme si pustit další skladbu. Skladatel se jmenuje Malcolm Arnold, přiznám se, že ho tedy příliš neznám, a jeho skladba s názvem Three Shanties, což jsou tedy nějaké námořnické popěvky. O co se přesně jedná? Přímo tahle známá melodie.
1: Ano, ale tam to neuslyšíte.
3: To až příště.
1: To, co dneska uslyšíme, bude třetí věta z nich, ale ano, to, co zpívala Adélka, je ta první a ta je asi nejznámější. Drunken Sailor se to jmenuje.
2: Nebo v češtině V hospodě u tři Bernardínu.
0: Ano, ano, to je taková slušnější verze, myslím, pro děti. On ten anglický originál je takový poměrně.
2: Ne, tak Malcolm Arnold je takový typický anglický skladatel, ale myslím, že není velmi známý, lebo on neměl vlastně moc času se presláviť.
1: On byl teda trumpetista, tuším, a má toho dost, já vím, že určitě jsem od něj hrála nějakou skladbu pro solový klarinet, má určitě nějaký solový trumpetový věci a myslím si, že to je taky napsaný velmi dobře právě pro ty dechy, že jako je znát, že to
2: To určitě ano, no. Ale byl to takový jako člověk, který si rád užíval života a poměrně skoro na to taky jako umřel, takže moc toho nestihnul. No.
0: Nebyl náhodou námořník třeba?
2: To nebyl, ale možná, že by se to k tomu dalo přirovnat, ten jeho životní styl.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy tyto námořnické nápěvy v podání souboru Kalabis Quintet. Je to část ze skladby Three Shanties od skladatele Malcolma Arnolda.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. O Kalabis Quintetu si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s jeho členkami, fletnistkou Zuzanou Leimer, klarinetistkou Anou Sisovou a hornistkou Adélou Psohlavcovou. A právě v podání tohoto dámského dechového kvinteta jsme teď poslouchali část ze skladby Three Shanties od skladatele Malcolma Arnolda. Já jsem se díval, že vy se, nevím jestli úplně všechny, ale určitě většina z vás věnujete i pedagogické činnosti, a zaznamenal jsem, že jste také připravili tedy edukační projekt pro děti s názvem Příběh Vltavy. Tak jak je to koncipováno a pro jakou věkovou skupinu je to určeno?
1: Tak my sa tady snažíme venovať asi tým najmenším, že Adel? Mm. O tom vieš asi najviac ty, pretože si tam taká vedúca osobnosť, tak o tom niečo povedz.
2: Mne sa moc líbilo, že vlastne sme to s holkama dali opravdu dohromady, že je to náš vlastní autorský projekt. Nikdo k tomu nebyl přizvaný. Všechno sme to vymysleli. A je to koncipováno pro mateřské školy a první stupeň, ideálně tak do třetí třídy prvního stupně. A děti proplují s námi Vltavou, Bedřicha Smetany. Jsou tam různě interaktivní úkoly, prvky.
0: Takže děti se zapojují nějakým způsobem
2: přesně
0: do dění.
2: Tak, přesně tak. Trvá to, vlastně dáme asi 50 minut, si myslím 45 jo, až 50 minut.
3: Naučí se zároveň o nástrojích dechově kvintetu, naučí se o té Vltavě, zároveň i jako geograficky, kudy vlastně pluje tou Českou republikou. A ještě v rámci, kromě té Vltavy Smetanové, tam jsou ukázky jiných děl, takže třeba melodie Labutě z Labutího jezera a takhle vlastně nějak se to, to snažili naroubovat ten příběh na ten tok té řeky. Myslím, jo, že to funguje hezky, mám hezký ohlasy. A teďka s tím jedem do Semil na začátku
1: února. Ano, ano.
0: Já jsem viděl i nějaké fotografie na internetu, že jste měli takové kostýmy námořnické k tomu a podobně. Tak kdyby si někdo chtěl tento program objednat, tak předpokládám, na vašich webových stránkách vás může kontaktovat.
2: Určitě.
0: No a to mě vlastně skrz tu pedagogiku a ty děti přivádí taky k otázce, jak seznamovat děti třeba se soudobou hudbou nebo s tou hudbou 20. století. To je zajímavé téma, určitě byste k tomu něco mohli říct, protože někteří pedagogové tedy zastávají názor, že děti je třeba neodradit, tak se tomu vyhýbají třeba u mladších žáků. Někdo zase říká, že děti jsou otevřené, že je potřeba, aby si zvykli na ty disonance a podobně, tak jak to vidíte vy.
1: Určitě je to o zvyku, podle mě.
3: Za mě jsou děti mnohem tvárnější než už nějaký zažitý publikum, který na to jenom není zvyklý, takže já bych s tím právě pracovala už co nejvíc odmala, aby jim to právě potom nepřišlo jiný a
1: přišlo jim to naprosto přirozený, aby to vůbec neřešili, jestli to je 20., 21. nebo baroko, aby prostě tu hudbu brali jako takovou a dokázali pracovat a vnímat, hlavně vnímat jako všechno, že jo.
0: No, je pravda, že na dechové nástroje taky většinou hrají už starší děti, aby měli druhé zuby a dostatek dechu a tak, že? Nebo není to tak, můžou hrát?
1: My si to vychováváme samozřejmě od těch zobcových flétniček, že? Od těch 5 let.
0: No já vím, no.
1: Takže to treba vzít to dítě naopak, jako keď je ještě také jako velmi tvárné a malé a začať od těch 5 roků pekně jako naučit správně ten rytmus, to dýchání a pak šup na vyšší nástroj. Takže ano. Je dobrý začít od začátku s tím dítětem.
0: Takže zobcové flétny jsou nižší úroveň nástrojů, jinak řečeno.
1: Ano, zobcová flétna je vlastně to, na čo většinou začíná každý dýchár, ano.
3: Doufáme, že nás neposlouchá žádný barokář teď.
0: No právě, no. Jako.
1: Ano, a někoho chytí tak strašně zobcová flauta, že z něho stane profesionální hráč na zobcovou flétnu, kterých taky zdravíme.
0: No, když už mluvíme o té pedagogice, jak to vidíte se zájmem žáků a studentů o dechové nástroje a třeba s jejich úrovní teď v současnosti, protože třeba u toho klavíru, houslí, tam všichni pořád říkají, že ta úroveň technická se neustále zvedá a že už prostě je samozřejmostí na těch různých soutěžích ta technická vybavenost, tak by mě zajímalo, jestli to také je u dechu vlastně, protože já si říkám, že jeden z možná jediný pozitivní dopad obliby třeba dechovek tady u nás byl ten, že hodně lidí hrálo na dechové nástroje i na venkově a podobně. A to mně připadá, že už trochu opadá, tak by mě zajímalo, jestli se to třeba projevuje i jaksi na úrovni těch studentů, jestli je to poznat.
3: Zkušenosti teda děti, kteří chtějí hrát na dechový nástroj, chtějí hrát na příčnou flétnu anebo na saxofon, protože ještě pořád jako móda Simpsonu a to, že jí zahrála na saxofon, ještě pořád to funguje. Mm-hmm. Ale samozřejmě i tohle jsme chtěli trošku jako tomu pomoct tím naším výchovným koncertem, aby děti poznali ty ostatní nástroje, kromě flétny. Možná ještě znají klarinet, ale pravděpodobně hoboj si pletou s klarinetem a už vůbec nevědí fagot. To
1: nevědí.
3: Je strašně velký a zvláštní, tak to je takový. Taky nevědí, ale sníroch už vůbec možná. Takže i tohle je vlastně trošku náš záměr.
0: Popularizovat si jaksi takhle, nebo šířit to povědomí o dechových nástrojích. No na fagot asi děti hrát nemůžou, že jo, jako v takovém
3: existují
0: věku.
3: Existují nějaký přípravný modely, teďka úplně nevím, to by asi Denisa naše věděla víc, ale myslím si, že začínají taky na zobcovku a pak celkem brzo se můžou na něco posunout.
1: V 10 letech určitě můžou na fagot hrát, no.
0: Jak je to s lesním rohem?
2: Na lesní roh se začíná ideálně tak od 10-11 let, až jak jste říkal, ty druhý zuby,
0: že
2: to hotový. Ale asi pro mě nejdůležitější, že když já jsem učila, tak jsem to brala tak, že vychovávám budoucí posluchače, protože to, co teď děláme, my potřebujeme lidi a podporovatele a tak z těch dětí vlastně vychovat to, aby je bavilo chodit na koncerty, aby nás podporovali, protože bez nich to nejde.
0: Říká hornistka Adela Psohlavcová, která je spolu s flétnistkou Zuzanou Laimer a klarinetistkou Anou Sisovou dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu. Tak je, myslím, čas na další hudební ukázku. Teď to bude skladba Tomáše Pálky, která se jmenuje Landscape Hypnotic Pulsation. Tak Tomáše Pálku, abych se přiznal, taky neznám, tak pojďme představit skladatele a toto jeho dílo.
1: Tak Tomáš bol mojím veľmi dobrým kamarátom, pretože ja som počas celej vysokej školy hrala v združení skladateľov Konvergencia. A Konvergence vlastne tam združuje, tam je myslím hlavný ten Štochl Ondrej. No a práve tam bol ten Tomáš aj s jeho manželkou Míšou. A on nás vlastne oslovil, či by sme si nechceli skúsiť niečo od neho. A ja, pretože mne bol vždycky ako najbližší v tej Konvergencii, tak sme byli hrozne rádi, že nám vlastne napísal túto skladbu priamo nám na mieru, ušil. A vlastně jsme ho hned, myslím, aj ten rok nahrali pro Český rozhlas. No a bylo to super, no, je to úplně něco jiné, je to trošku taká hudba, která se podle mě dotýká už aj té moderné hudby toho 21. století, že je to hodně takové jako rytmické a trošku se tam hrá s těmi zvukmi, které jdou skoro až trošku do také elektroniky. Přitom je to pravda, že ten hypnotik je tam velmi důležitý, protože jak se tam ten rytmus a ten rytmický model neustále opakuje, tak je to až také, že člověk do takého tranzu s tím dostane. Takže je to velmi zvláštná skladba a za mě jako Tomáš je mi velmi blízký jako skladatel, ale je to přesně prostě jeho styl. No.
2: No, já bych tu skladbu uvedla, zavřete oči. Šk-tk, šk-tk, šk-tk.
0: Pojďme se tedy dostat do tranzu s touto skladbou Tomáše Pálky Landscape Hypnotic Pulsation, která zazní teď v podání dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla skladba Tomáše Pálky s názvem Landscape Hypnotic Pulsation, kterou nám teď zahrálo dechové kvinteto Kalabis Quintet. Jehož členky Zuzana Lajmer, Anna Sisová a Adéla Psohlavcová jsou dnes s námi v pořadu Hudba v miléniu. S kolika vlastně takovými to soudobými skladateli už jste spolupracovali, myslím teď přímo žijící autory, nebo kolik jejich skladeb jste přímo i premiérovali?
1: Já už jsem se teď na tu otázku trošku připravovala, protože jsem si myslela, že přijde, ale nedopočítala jsem se upřímně. Teďka jenom vím, že v říjnu loňského roku jsme natáčeli skladbu mladého skladatele Jakuba Chrásky a pak vím, že jsme uváděli na našem vlastně výročním koncertě k 10 rokům našeho výročí skladbu Miroslava Pudláka, to bylo taky vlastně pro nás napsaný. A v listopadu letošního roku uvedeme v rámci komorních koncertů Prague Philharmonia skladbu Kateřiny Horký.
2: Plus Konvergencia, že jo, Štochl, Pálka.
1: Ano.
2: Ano, a
1: je toho víc.
0: Ale... To bude až na podzim tedy ta skladba Kateřiny Horké. Mm-hmm. Ona vlastně v té své tvorbě využívá nějaké takové jazzové prvky trošku, je to tak? Nebo?
1: Já od ní znám upřímně dechový trio, to je taková, možná by se i dalo říct, instruktivní skladba, takže to asi není úplně relevantní srovnávat a k tomuhle jsme ještě noty neobdrželi. Takže
2: no, vzhledem tomu, že to bude premiéra, tak se velmi těšíme, no.
0: Dobrá, tak to bude tedy v listopadu, tak samozřejmě mohou posluchači sledovat vaše webové stránky, kde se dozví informace o aktuálních koncertech. Většina hudebníků, kteří hrají v komorních souborech, tak mi říkají v tomto pořadu, že u nich tedy komorní hudba jednoznačně vede třeba nad hraním v orchestru, že je to zábavnější, že je to hráčsky více rozvíjí a tak dál. Tak máte to tak taky? Je pro vás komorní hraní na prvním místě?
1: Souhlasím v tom, že to určitě mám pocit, že mě to hráčsky rozvíjí víc než hraní v orchestru a na druhou stranu hraní v orchestru mě více rozvíjí ze stran soustředěnosti a nějakýho, jak to říct, píle. Ano, ty trpělivosti je asi nejlepší slovo, protože přece jenom
2: píle
1: to jsou...
2: a poslušnosti.
1: Jsou to další díla, významně další a je tam potřeba se zase připravit jinak, nicméně komorní hudba pro mě, tuším, asi vždycky bude na prvním místě.
2: Člověk tam má hlavně tu volnost, že jo? Protože vlastně to tvoříme my, ten názor se tam odráža ne a tolik toho dirigenta. Nikdo nám nediktuje, jak to máme hrát, že jo? Ale spíš se vždycky domluvíme, kterým směrem se to ubere a...
0: To mě právě vždycky zajímá u těch komorních souborů, jestli tam funguje nějaká demokracie třeba v názoru na tu interpretaci, nebo jestli je tam někdo, kdo to tak v uvozovkách jako trošku řídí.
1: Tak nás je pět, tak to je dobře odhlasovatelný počet, než třeba v kvartetu, tam by to bylo horší, takže tady vždycky nějaký názor vítězí, takže to je samý odpověď. Takže jo, řekla bych, že demokracie funguje. Snad? Nebo ne?
3: Jo, já si myslím, že jsme jako zralí na nějaký článek do Ona a psychologie. Ne?
1: Moje psychologie.
0: No tak třeba ve smyčcovém kvartetu je primárius, který většinou tím, že má ten vedoucí hlas, tak samozřejmě trošku jaksi diktuje i tu interpretaci. Je to tak třeba u flétny tam asi, nebo to se nedá říct, že flétna má vedoucí hlas.
2: Ne, v dechovém kvintetu podle mě není ten vedoucí hlas.
3: Já, ale když se podíváte na ty osobnosti flétnový, tak vlastně Zuzka je taková, my říkáme naše mama. Jestli jste viděli film Chicago, tak vlastně takhle my fungujeme.
0: No, ale zase vy jste hornistka, to znamená, máte jediná žesťový nástroj, který teoreticky může hrát nejhlasitěji, ne? Asi.
2: A taky sedí uprostřed, že?
1: No. Ano, tak. Já bych řekla spíš, že u nás to je tak, že každá z nás má takový svůj jako téma, který nejvíc řeší a vlastně s tím ovlivňuje ty ostatní, že někdo řeší hodně zvuk, někdo řeší frázování, někdo řeší další
2: rytmus,
1: věci.
2: Někdo intonaci.
1: A vlastně každá z nás se soustředí na trošku jiný aspekt té hudby a vlastně v tom nějak jakoby vedem třeba, ale zase v těch jiných oblastech se necháme vést.
3: Mně se moc líbí, že vlastně každá víme o té druhé, kde má ty své limity a snažíme se udělat nějaký celek, který se líbí hlavně nám a za kterým si stojíme.
0: Hezky řečeno. Teď máme tedy začátek roku 2026. Je ještě něco, co máte teď před sebou, co jsme ještě třeba nezmínili a na co byste chtěli upozornit?
1: Myslím, že hezký bude koncert 21. dubna v rámci festivalu Ulmanovský slavnosti. Tam budeme hrát jenom takhle v kvintetním složení. Budeme hrát Hásův kvintet, který je nádherný. A vlastně s Fama kvartet budeme hrát Nonet Rudolfa Karla a to je teda skladba, která se snad nikde nedá poslechnout, tuším, ale je to nádherný, už jsem to měla, jsem štěstí jednou, že jsem ho hrála a strašně se na to těším, takže to určitě můžu doporučit, tuším, že koncert je na Hamu, jsem si jistá.
2: Mělo by to být Sála Martinu, si myslím. Jo.
1: A předtím ještě budeme hrát v Galerii Prahy 14 na Černém mostě, to je 11. března a potom máme hezký koncert na festivalu Dvořákova Příbram 16. května.
2: A na podzim máme Tun Lipa muzika, no.
1: Tam uvedeme poprvé Geraldine Muchu a její dechový kvintet.
2: Aha. No, to by měl být koncert jakože ženy a hudba.
0: Tak to bude velká událost, to je hezké. Tak nejen na tyto koncerty zveme posluchače, ale samozřejmě více o vaší tedy nabité letošní sezóně se mohou dočíst i na vašich webových stránkách kalabiskvintet.cz. Dobrá. Tak já jsem moc rád, že dnešními hostkami pořadu Hudba v miléniu tedy byly klarinetistka Anna Sisová, flétnistka Zuzana Leimer a hornistka Adela Psohlavcová z Kalabis Quintetu. Tak já vám moc děkuji, že jste nás navštívili a děkuji za příjemné povídání. Budu se těšit někdy opět naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Závěrem dnešního pořadu si ještě poslechneme v podání Kalabis Quintetu krátkou první část z 6 bagatel skladatele Děrdě Ligetyho a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude. Tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
5: Ekokom.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
11: Jsme Klasik Praha.
12: Koncert bez smokingu vám přináší
11: Klasik Praha.
13: Dnes večer bude na Klasik Praha náš koncert bez smokingu patřit hudbě ruského skladatele Sergeje Rachmaninova. Rachmaninov patřil k posledním ruským romantickým skladatelům a protože žil na přelomu 19. a 20. století, byl ovlivněn jak starými, tak i novými tvůrčími styly. Miloval hudbu rimského Korsakova a cítil se jí náležitě zavázán. Po neúspěchu na Petrohradské konzervatoři odcestoval do Moskvy, kde byl silně ovlivněn Petrem Iličem Čajkovským. Oba sdíleli stejný názor na důležitost silné melodie, která je schopna přetrvat na věky. I když původní neúspěch první symfonie v roce 1893 jím silně otřásl, jeho hudební nadání se nedalo skrýt. To dokázal prvním klavírním koncertem z roku 1891. Jeho jméno se však stalo slavným o rok později, a to po uvedení preludia cismol, kterým bylo publikum naprosto uchváceno, a on je potom musel hrát aspoň jako přídavek při svých koncertních vystoupeních. I přesto skladatele sužovali pochyby o sobě samém a nedostatečné sebevědomí. Možná, že to byla právě jeho citlivá povaha, která dala vzniknout mistrovskému a mezi posluchači velmi oblíbenému druhému klavírnímu koncertu C-moll z roku 1901. Je to dílo plné tajemné harmonie. Rachmaninov zde potvrdil svou ideu nadčasového, velikého a nádherně melodického díla plného lyrických momentů v čele s virtuózním klavírním podáním. Jeho sláva a věhlas tohoto jedinečného díla se z Ruska šířila do celého světa. Rachmaninov měl dlouhé prsty, které mu umožňovaly bez obtíží zahrát jeho pověstně náročné akordy, které jsou schopni zvládnout pouze někteří dokonalou technikou vybavení klavírní virtuózové. V době svých skladatelsky vrcholných let zkomponoval Rachmaninov pak ještě například druhou symfonii, třetí a čtvrtý klavírní koncert. Mnohé z těchto skladeb sám nahrával na válečky jako historické nahrávky. Přednost ale vždy dával živému koncertnímu vystoupení. Odmítal totiž rozhlasová vysílání pro jejich špatnou zvukovou kvalitu. Díky těm málo zvukovým nahrávkám však i dnes můžeme obdivovat jeho osobitý styl, v jeho době označovaný za naprosto originální a také avantgardní. Celé jeho dílo svědčí o umělecké síle a velikosti jeho osobnosti. My si dnes večer na Klasik Praha poslechneme dva z jeho zmiňovaných klavírních koncertů, a sice číslo 1 Fis-mol opus 1 a číslo 3 D-mol opus 30. V úvodu zazní ještě jeho drobná skladbička s názvem The Silver's Like Bells opus 35 a mezi oběma koncerty si poslechneme i jeho slavnou vokalízu opus 34 číslo 1. Klavírní part bude hrát ruský, ale trvale v New Yorku žijící pianista Daniil Trifonov. Toho doprovodí The Philharmonia Orchestra a řídí Jannik Nézet Segen. No a já vám přeji krásný večer.
11: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Paříži? A nebo nebyl?
1: Nebyl. Nejdál jsem byl v Lyonu.
0: V Lyonu?
1: Ano.
0: Já taky, ale to přece taky něco znamená, že?

0: Dnes budete na Rádiu Klasik Praha poslouchat v pořadu z archivu osobností muzikálovou tvorbu mého dnešního hosta, nikoli ale po té hudební stránce, ale po stránce textů. Protože mým hostem dnes ve studiu je scenárista pan Petr Markov. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Markovi, my jsme se setkali, už je to řáda let, ale já se teď ještě musím vrátit k jednomu momentu v tom roce letošním, který jsme tak trošku spolu prošvili, protože jsme se nesešli a to bylo vaše kulaté jubileum, můžu říct věk?
1: Ano, samozřejmě.
0: Takže
1: já se za to nestydím, naopak.
0: Naopak, 80 let.
1: Jsem rád, že jsem se toho dožil.
0: 80 let, to je krásný věk samozřejmě. Tak a teď vyspovídám samozřejmě trošku vás. Řekneme ještě na začátku, že budeme teda poslouchat tu muzikálovou tvorbu, ke které jste psal text. Teď to byla písnička Bon Vivant, kterou zpívala Laďka Kozderková a Ladislav Županič, a budeme i dál pokračovat z vašeho díla Zvonokosy. Tak možná bychom o Zvonokosích mohli něco říct teď na začátku. To už je trošku starší vaše dílo.
1: Tam měl premiéru v roce 1983, jestli se nemýlím. A napsali jsme to s Jindřichem Brabcem, hudebním skladatelem, pro Laďku Kozderkovou. A prostě bylo to pro ní i nakonec, měl to obrovský úspěch, prostě sehrálo se v Karlínském divadle 100 představení zhruba vyprodaných, tenkrát tam bylo asi 1300 nebo kolik míst. A hrálo by se to dál a dál, jenomže Laďka bohužel dostala rakovinu a umřela. A nedlouho před smrtí naspívala píseň, kterou uslyšíme, a která se jmenuje Píseň o smrti nevinného blázna. Protože ve Zvonokosech v muzikálu, vlastně to je kniha Gabriela Chevaliera, kde Vincek má dvě věty nakonec, že šel kolem blázen Vincek a zbloudila kulka od vojáku, ho prostě zabila. A vlastně Akonto toho potom vyhání starosta vojáky ze Zvonokosu, což taky mělo docela jako sukces u lidí, protože to bylo nedlouho po vstupu sovětských vojsk a ještě lidi prostě stávali, tleskali ve stoje a byli úplně prostě z toho, málem to kvůli tomu zakázali teda, ale naštěstí ne. A Laďka to naspívala a já jsem byl při tom, když to točila, a tam, když se to natočilo poprvé, tak ona šla za náma do režie a říkala Jindrovi Brabcovi, říkala, fajn Jindro, a teď to uděláme jako znova, a říkala, to není potřeba, a říká, no prosím tě, přece to nebudem dělat najednou. Tak šla, vrátila se k mikrofonu, říkala, že může, tak šla. A když odešla, tak Jindra řekl, vypni to. Uvidíte, nebo spíš uslyšíte, proč.
0: Laďka Kozderková to byla opravdu úžasná dáma, tak si teď poslechněme tuhletu píseň o smrti, která žel teda asociuje tuhletu smutnou událost.
1: Byla to taky poslední písnička, kterou zaspívala na jevišti a za 14 dní potom umřela.

0: Píseň o smrti nevinného blázna, to byla další písnička z muzikálu Zvonokosy autorské dvojice Jindřich Brabec a Petr Markov, který je tady se mnou ve studiu. Dřív než budeme poslouchat tu další skladbu, tak se trošku vrátím. Zbývá ještě doplnit, po kom jste získal teda geny spisovatele, teda později scenáristy samozřejmě, ale prostě začal jste psát.
1: Já jsem asi, myslím si, že prostě samozřejmě talent jsem dostal od Boha, ale můj otec byl velký vypravěč a protože měl co vyprávět a my jsme nikdy nevečeřili sami, protože on, prostě u nás se scházeli přátelé, vždycky nás bylo aspoň 10 a prostě on vyprávěl a mě vyprávěl.

0: a Uhlobaroni ho zvolili za svého vůdce v Donbase. No a pak potom chodil žebrat o chleba. No a tatínek vystudoval tu medicínu a jedna jeho pacientka byla moje maminka, která byla o 20 let mladší než on a která se narodila ve Vídni. No a tak začali spolu chodit a pak jsem vzniknul.
1: Ano, tím jste spatřil světlo světa. Tak teď si zase chviličku pustíme hudbu po tomhle vašem zajímavém vyprávění o vašem původu. My jsme doteď poslouchali ukázky z vašeho muzikálu Zvonokosy a Jindřicha Brabce samozřejmě jako autora hudby. Teď se přesouváme k dalšímu muzikálu a tím je Baron Prášil. A poslechneme si z tohoto muzikálu toho víc. Teď tedy poprosím naši režii o dvě písně po sobě. Ta jedna se jmenuje To jsem já a zpívat bude Josef Vojtek a Prachy, prachy se Šárkou Vaňkovou.

že mě baví se utkat s chaosem. Nejsem z těch, co jsou žaví, jít rovnou za nosem. Ať jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád. Přiznávám, že mě baví být právě tím, kdo jsem.

Ať jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád.

0: Zase čertíka.
1: Teď jsme u muzikálu Baron Prášil s mým dnešním hostem Petrem Markovem. On je autorem textu a Zdeněk Barták je autorem hudby. Možná si vzpomenete, že Zdeněk Barták tady byl tenkrát a vy jste chtěl teď něco dodat?
2: Já jsem chtěl dodat, že já jsem nejenom autor textu, ale i autor libreta. Takže jsem měl tam vlastně dva úkoly a jestli můžu o tom něco říct.
1: A to jsem chtěl, abychom o tomto muzikálu něco řekli.
2: Dobře, tak já vždycky, když jsem dostal tohle, to vlastně mě nabídl Zdeněk Barták, že bychom to mohli spolu dělat. A já jsem přemýšlel, co s tím, protože vždycky toho Barona Prášila brali jako největšího lháře. A mě napadlo, že on vlastně nebyl lhář. On byl fantasta. On si vymýšlel příběhy, takže jsem vlastně předělal tu figuru natolik, tam je, že on nakonec umírá a jako odvede ho delegace královská po smrti, že ho do říše královny fantazie, což je desetiletá holčička, a ta ho posadí vedle sebe na trůn. Jako velkého vypravěče.
1: Takže tolik k tomuto dílu, už jsme slyšeli dvě ukázky z této vaší tvorby a dřív než budeme poslouchat zase ještě další, protože máme ještě připraveny dvě části tohoto muzikálu, dvě písně, tak se zeptám na vaše, řekněme, začátky. Vy jste, pokud vím, většinou každý člověk, který se zabývá tou literární tvorbou nebo jinou, začíná s básněmi. Jak to bylo u vás?
2: No já jsem svoji první básničku zveřejnil v Učitelských novinách, ne já, ale redaktor, který byl to na Silvestra, kde u nás byla společnost a ten pán byl zeď Karla Feixe, filmového producenta, a on byl redaktorem Učitelských novin a ta básnička se mu líbila, to bylo k novýmu roku a zveřejnil ji tam. To mě bylo 10 let. No a pak jsem pokračoval, posílal jsem svoje věci do různých novin a tak dále a začal jsem psát texty písní. Já jsem měl takovej jako osud, já říkám, že náhoda neexistuje, že jsme byli v jedné třídě, od první třídy základní školy jsme seděli s Vítězslavem Hádlem, což je slavný hudební skladatel teďka. Mimochodem taky díky mně zejména psal muziku k filmu Jak utopit doktora Mráčka, jehož já jsem autorem námětu a spoluautorem scénáře. A tam jsem vlastně s ním psal takový věc, jako Znala pana pána, to je docela známá písnička, no a tak dále. A napsali jsme spousty písní a taky muzikál Stejnosti Žižkovského podsvětí podle knihy pana Rady a Žáka. No a jako dlouho jsme spolu spolupracovali, napsali jsme spolu i píseň Až se mé děti budou ptát, která měla velký úspěch na Midem v Cannes a nakonec ji naspíval Julio Iglesias, což byl velký španělský bard.
1: Už jste se zmínil o tom filmu Jak utopit doktora Mráčka a to znamená, že vy jste nejenom autorem tedy textu písní, autorem muzikálu, co se týče té literární stránky, ale taky filmovým scenaristou. Vy jste potom šel na FAMU v určitém momentě.
2: Já jsem šel na FAMU, kde prostě jsem strávil 5 let, jako jsem magister umění a napsal jsem, nebo spolupracoval na 7 celovečerních filmech. Ten první se jmenoval Jak utopit doktora Mráčka, pak jsme se Zdeňkem trošku napsali trilogii Slunce seno, pak s Luďkem Sobotou jsme napsali ještě větší blbec, než jsme doufali, to točil Vít Olmer. No a pak ještě vlastně poslední film, zatím byl Stáří není pro sraby. To mělo premiéru asi před 3 lety a natočil to Magnusek, režisér Magnusek.
1: Já jsem hlavně u toho filmu Jak utopit doktora Mráčka vždycky žasnul nad triky v době, kdy nebyla žádná digitální technika. A to jsou úžasné věci a nápady, třeba mouka s ušima, nebo jak zalézají do umyvadla a podobně. To jste si vymyslel vy na trikové spolupracovníky?
2: Ne. To jako dělal pan Novotný, hlavní kameraman, kterým se měl přezdívku Mulínek. A tenhle ten pan Mulínek prostě všechny ty triky opravdu udělal v kameře. Hmm. Mouka s ušima není trik, to je,
1: jasně,
2: to mám dokonce i já doma. Ale to zase vymyslel Miloš Macourek, který byl mým spoluautorem, jako scénáře. A prostě toho Mulínka si vzal pan režisér Vodlíček, protože s ním byl zvyklý pracovat. A jak všichni víte, pokud jsme ten film viděli, tak byl skvěle hvězdně obsazen a taky panem Vodlíčkem skvěle natočen.
1: To je pravda. Tak se vraťme teď ale zase na chviličku k muzikálu Baron Prášil s hudbou Zdeňka Bartáka a s vašimi texty. I tady jste autorem libreta, se ještě zeptám, ano. Tak uslyšíme píseň s názvem Patricie, tu bude zpívat Roman Vojtek, a pak ještě dál Měj vůli žít a zpívat budou Daniel Barták, což je syn pana Zdeňka Bartáka, a Zdeňka Trvalcová.

0: Tolik naše ukázky z pera mého dnešního hosta Petra Marková a taky Zdeňka Bartáka, tedy z muzikálu Baron Prášil, Patricie a Dál měj vůli žít, a dostáváme se zase teď k dalšímu muzikálu s názvem Casanova, kterým už zakončíme ten proud hudby, ale ještě se na pár věcí zeptám. Budeme hrát ukázky tedy z Casanovy a mě teď napadlo, vy jste některé ty třeba i filmové scénáře převedl do podoby knižní, anebo jste psal i samostatně knižní příběhy?
1: Psal jsem i samostatně, ale do knižní podoby jsme se Zdeňkem trošku nevytvořili trilogii Slunce, seno, která vyšla už ve třech vydáních. A teďka vlastně je to 14 dní, vyšla ve čtvrtém vydání jako u Suprafonu, jako audiokniha.
0: Dokonce jako audiokniha, takže vím, že to je vděčné téma pro diváky televizních obrazovek a teď už tedy i knížek. No a pokud se týká vaší spolupráce s dalšími slavnými lidmi, tak koho byste jmenoval, když bych se teď zeptal na prvním místě?
1: No, já jsem říkal už Vítě Hádl, to byl můj první takový. My jsme se podporovali vzájemně, já jsem třeba mu skutečně dohodil tu muziku k Mráčkovi a potom on seděl v Suprafonu, tak zase jsem třeba s ním dělal toho o mých dětech, že jo, ten.
0: Ano.
1: No, můj život velice ovlivnil Karel Fajks, producent.
0: Já myslím, že na vás hodně zapůsobil i Václav Orlíček, je to tak?
1: Orlíček s Macourkem, protože on si vlastně Orlíček Macourka přizval, když už jsme na tom filmu dělali, ale on byl jeho jako dvorní scenarista a já jsem byl vlastně kandrdas, který právě končil FAMU, takže samozřejmě od nich dvou jsem se naučil ledasco.
0: Je to pravda, a protože teda ten čas opravdu utíká rychle při našem příjemném povídání, tak teď tě poprosíme o další hudební ukázky právě z muzikálu Casanova. Tady zase je autorem hudby Zdeněk Barták. A uslyšíme dvě písně, Ameriko má, kterou bude zpívat Eliška Ochmanová, a Dominika Richlerová, ta přidá píseň Můj hrdina.

byl skutečný hrdina. A jestli se ptáš, koho jsem v životě opravdu milovala, tak to byl právě on. Učil mě chodit, učil mě střílet, modlit se a prát. Učil mě věřit zázrakům. Byl to prostě bezva táta, moudrý učitel a hlavně kamarád.

po mně začali koukat kluci. Měl z toho nejdřív legraci. Smál se mi, že se červenám. Později mi řekl, první puse je nejsladší princeznu. Dej dobrý pozor, komu jí dáš.

0: Teď po ukázkách z muzikálu Casanova, po těch písních Ameriko má a Můj hrdina, bychom si mohli ještě hrozně dlouho povídat s mým dnešním hostem Petrem Markovem. Mluvili jsme o převodu dalších třeba těch seriálů, jako byla Arabella, že jo, a její pokračování do knižní podoby. Právě knihy, které spolu s Denkem Troškou, to jsme říkali, a tady ty předtím, to byly ve spolupráci s Milošem Macourkem.
1: No, ten scénář, jo, ale ano. Jinak já jsem napsal knížku Jak utopit doktora Mráčka, která vlastně byla jakousi předlohou pro film.
0: Ano, to bylo obráceně.
1: I když jsem ji vlastně napsal po filmu, ale protože jsem jako přece jenom ten film nebo ten příběh viděl trochu jinak, tak jsem tam stvárnil ten svůj původní příběh. A Miloš s Vodličkem prostě se toho vzdali, že, jako, že to si můžu napsat já sám.
0: Ano, no. Dobře. No, takže máte toho za sebou opravdu
1: mám
0: hodně.
1: Mám 13 knížek, jak jste se zmínil, tu Arabelu, Rumbraka, Letajícího Česmíra. To měl se Miloš Macourek požádal, abych zliterárnil jeho seriály. Vyšlo to nejdřív v časopise, tady Pionýr, a potom teda v tehdejším západním Německu v Kolíně nad Rýnem, kde to mělo velký úspěch, mělo to tam 5 vydání a prostě dostali jsme za to cenu Oile des Monats, Psova měsíce.
0: Teď už musíme pustit poslední písničku toho našeho pořadu. Bude z muzikálu Casanova s hudbou Zdeňka Bartáka a textem Petra Markova. Hleď vzhůru k výšinám se jmenuje, což by měl asi dělat každý. A zaspívají Eliška Ochmanová a Josef Vojtek. Já vám, pane Markové, moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mohli bychom si, jak jsem říkal, povídat ještě dlouho, ale už je náš pořad v závěru. Děkuji, že jste přišel a hlavně přeji další zdraví.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Byl bych rád, kdyby zůstali věrní mým písničkám a prostě já dělám všechno pro to, abych pobavil lidi. Takže hodně zábavy vám přeju.

0: archivu osobností.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.